0: Noc s Chatrádiem pokračuje. Provází vás Vlasta a mám pro vás noční zpravodajství. Co byste dnes neměli minout? Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou, realita na bojišti ale vypadá jinak. V Plzni i Karviné je jasno v čele radnic, zatímco v Pardubicích koaliční vyjednávání skřípe. Wikipedie řeší, jak si s jejím obsahem poradí umělá inteligence. Nadace provozující Wikipedii zveřejnila výsledky šetření o tom, jak s encyklopedií zacházejí tzv. AI agenti společnosti OpenAI. Podle vědeckého redaktora Petra Koupského připomínají chování těchto umělých asistentů nevychovaného psa, který si v cizím prostoru dělá, co chce. Debata o tom, jak umělá inteligence ovlivňuje důvěryhodné zdroje informací, tak nabírá na síle. Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou s okamžitou platností začíná tzv. Energetické příměří, na kterém se prý obě strany dohodly. Bližší podrobnosti dohody ale neuvedl. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že krátce po Trumpově oznámení ruská armáda zaútočila na elektrárnu v Charkově. Voliči v Karviné potřetí za sebou zvolili primátorem Jana Wolfa, a to přesvědčivou většinou hlasů. Jeho hnutí Žijeme pro Karvinou tak může vládnout samostatně, přestože Wolf čelí obvinění z korupce ve fotbalové kauze. Výsledek tak nečekaně posílil jeho pozici i přes probíhající vyšetřování. V Pardubicích zůstává budoucí koalice nejistá poté, co vítězné hnutí ANO oznámilo spolupráci s uskupením Žijeme Pardubice a hnutím STAN. Poslankyně za STAN Aneška Nedomová ale takovou spolupráci s ANO odmítá a bez jejího hlasu by trojice neměla potřebnou většinu. Vyjednávání o nové koalici se tak komplikuje. V Plzni se dohodla nová vládnoucí koalice tvořená vítězným hnutím ANO, uskupením pro Plzeň a hnutím STAN. Primátorem zůstává dosavadní lídr Roman Zarzický a jeho hnutí bude mít v městské radě většinu. Koalice tak bude mít v zastupitelstvu jasnou převahu. A teď sport. Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1 a slaví tak druhé vítězství v řadě. Na trati porazil Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari, třetí dojel Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který si tak upevnil vedení v celkovém pořadí šampionátu. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech. Kaplice na Českokrumlovsku otevřela nový klub pro mladé lidi nazvaný Šíp, kde se bude tvořit, hrát deskovky i promítat filmy. Prostor v budově bývalých jeslí má sloužit dospívajícím jako místo pro odpočinek i vlastní nápady.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme polojasno a 8 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Dnes v pondělí pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Noční počasí máme za sebou. Vlasta se loučí, Chat Radio hraje dál do rána.

Tuhle zlostí třesa se řekl, že mě slyšel v rozhlase, a takže správnou dici ode dneška se mnou bude dřít. Tak jsem v kapli zaplakal, v čtvrtici jsem štrosa hrál i na olejovanou důli, jsem odolejoval. Krkem prst jsem musel dát roli Lorda Rolfa znát, než konečně byl spokojen můj pes ten suverén.

0: Na to pes mě zavolal, tak řekni, koho by si vzal, jestliže Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Ta má nohy hubené a pak chce Pepu tebe ne. A jestli máš na mysli Marii, tak přímo říkám ne. Bo žena je bez věna a Hana je moc prohnaná a Pavla to je známý škrob, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada a on řekl, nepřichází v úvahu, ta nemá ráda psi.
1: Jo, tak, jo.

0: majore.
1: Ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali. Já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. Za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne? Dám si pivko. Co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: Se tady u nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
3: Hleďte, to mě nezajímá, pane majore, to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: To je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše bláže něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No dyť, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Šmarja, co sem taháte naši blážu? Ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem? Proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
3: Jež a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
1: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji, tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane malé. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi.
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak. Já s váma se píšu protokol a
3: to
1: bude to
3: vyřízený. Nejlepší,
1: takže... Dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
3: Vokřálová Antonie.
1: Narozená.
3: Ano.
1: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
3: Jiný, jo. To já ještě nevím. To já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
1: Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
3: Jo, takhle,
1: nebo...
3: no já jsem tak rozčilená, no, to, svobodná. Jo. Teda dřív se říkalo stará pana.
1: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Hlejte, jak na to koukám, panna.
3: Ale zase ne tak stará.
1: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem, u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
3: V tom parku přišla o to nejcennější, co jsem měl.
1: Jo, jo. Věc, ano. Ztráta starožitnosti. No. Teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
3: Jako celý, jo?
1: Celý mi to řekněte, jo.
3: No tak, já venčím Žovku v tom parku už pár let.
1: Chodím se starou Čupkou.
3: Jo, ano tak, já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
3: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší Žovky.
3: Jo, tak Žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo. Stejnýmu jako vždycky. Jo, jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Hav, hav.
3: Jo. To mi bylo divný, protože ona teda na strom jak těživo neštěkala. No nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá na ten strom.
1: Moment, ten. Dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
3: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
3: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt, kde nejspíš číhal na budoucí oběť schovaný za stromem.
3: Za stromem.
1: Jak vypadal?
3: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysoký, košatý.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
3: Aha, ten byl vysoký, plešatý.
1: Jo.
3: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
3: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen močící Čubou.
3: Jo, rovnou ke mně.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdyby jsme to našli kvůli otiskům a tak.
3: Já jsem vám ale říkala, že nevím, hlíte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel v obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolejc. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu přesný, to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozčílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když vy jste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat, že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
3: K vám taky?
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy.
3: Jo.
1: Tak, kam byl mířen přesně útok?
3: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Počkejte, já jsem asi nějaký přetaženej. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
3: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně.
3: Názorně,
1: jako.
3: Že, ale to byste musel vstát. No my jo, jsme tam taky neseděli.
1: No to, ještě, to není problém. Že takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo, takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
3: Já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy. Rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo? Takže... Takhle?
3: Ne, takhle ne, helejte. Takhle! Jo! Oni totiž nám říkali, televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit. Že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Ježíš, víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněnej, víte. Já asi, jak jsem takhle udělala, tak jsem mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
3: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
3: Úplně.
1: Božky, tady jste říkala, tady to je napsané v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
3: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
3: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
3: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
3: No tak.
1: Ježiš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
3: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
3: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám, víte? Chlípník jeden. Z prsta. Uf. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou. Rozumíte, že vy byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
0: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
3: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
3: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byte...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
0: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
3: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými se jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No, vám taky, pane majore, vám taky.

0: jsou 3 hodiny.
1: Klidnou noc, posluchači. Vlasta u mikrofonu, jsem vzhůru s vámi a nesu zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Plzni bude dál vládnout hnutí ANO se svými dosavadními partnery, karvinský primátor Jan Wolf obhájil post i přes korupční obvinění a policie v Plzni zadržela muže podezřelého z pobodání ženy. Nadace Wikipedie zveřejnila výsledky šetření, jak se do encyklopedie pouštějí tzv. AI agenti společnosti OpenAI. Podle vědeckého redaktora Petra Koupského jejich chování připomíná nevychovaného psa, který všude strká nos, zatímco majitel okolí ujišťuje, že je neškodný. Umělá inteligence tak podle expertů zatím do testovacího prostředí Wikipedie vnáší spíš zmatek než užitek. Plzni bude dál vládnout hnutí ANO společně se starosty a uskupením pro Plzeň. Primátorem zůstává Roman Zarzický a trojkoalice bude mít v zastupitelstvu jasnou většinu 34 křesel ze 47. ANO tak v kdysi baště ODS potvrdilo nejdominantnější vítězství za posledních 20 let. Vítězné hnutí Naše Česko v Českých Budějovicích nevylučuje spolupráci se Společně pro Budějovice, s nímž minule tvořilo koalici. Hejtman a lídr hnutí Martin Kuba ale chce jednat i s dalšími stranami, dohromady totiž mají 18 mandátů ze 45, tedy neúplnou většinu. Policie v Plzni zadržela muže podezřelého z pobodání ženy u Boleveckého rybníka. Případ vyšetřovatelé nyní překvalifikovali na pokus o vraždu. Se zadrženým mužem v tuto chvíli probíhají další procesní úkony. Primátor Karviné Jan Wolf obhájil svůj post už po třetí a dosáhl historicky nejlepšího výsledku, hlas mu dalo přes 63% voličů. Jeho hnutí Žijeme pro Karvinou tak získalo 30 mandátů a může vládnout samo. Na jeho popularitě přitom nic nezměnila ani obvinění z korupce ve fotbalové kauze. A teď sport. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1, a to hned při svém 250. startu v seriálu. Porazil Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari o více než 7 vteřin. V čele šampionátu zůstává Ital Kimi Antonelli, jehož náskok před týmovým kolegou Georgem Russellem narostl už na 102 body. Russell přitom dnes po startu z posledního místa dojel 9. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech. Kaplici na Českokrumlovsku otevřeli nový klub pro mládež s názvem Šíp, určený dětem a teenagerům od 12 do 19 let. Vznikl v budově bývalých jeslí a nabídne prostor pro tvoření, deskové hry i promítání, aby mladí měli kam zajít a mohli realizovat vlastní nápady.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 8 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Dnes v pondělí pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Neruším náladu. Bez svýho doktor, řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. O, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo, tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
2: Co? Já se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: Vy umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: Jak to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
3: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
1: Nebo koncovku. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Jakou bokovku?
1: Bokovku, no. Paničku, bokem, tak.
2: Tak, jo, to mám.
1: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte. Ale já jí říkám Dáša šá, páč to víte, to je tajný, jo. Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se do ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víčte?
1: No to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte. Na chodě hrá taky šachy, je na šašíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo, a že... Chápete, ne?
2: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
1: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
2: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
1: No, chcete poradit v téhle věci.

Vím, co jste po nocích ladili dráty a učili sousedy potomkům lhát. Slyšte o prorocích s tupými drápy, jak se jim zhroutil ten upíří hrad.

do pupku hadího jim kapitán hrál a 7 let vypěl prolhanou žluč. Ty svobodné rádio, už ti dech schladl, od našich hrdinů pravdě se uč.

0: jsou 4 hodiny.
1: Dobrou noc, posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta a začínají noční zprávy. To se děje doma i ve světě. Plzni bude dál vládnout hnutí ANO se svými dosavadními partnery, karvinský primátor Jan Wolf obhájil post i přes korupční obvinění a policie v Plzni zadržela muže podezřelého z pobodání ženy. Policie v Plzni zadržela muže podezřelého z pobodání ženy u Boleveckého rybníka. Případ vyšetřovatelé nyní překvalifikovali na pokus o vraždu. Se zadrženým mužem v tuto chvíli probíhají další procesní úkony. Plzni bude dál vládnout hnutí ANO společně se starosty a uskupením pro Plzeň. Primátorem zůstává Roman Zarzický a trojkoalice bude mít v zastupitelstvu jasnou většinu 34 křesel ze 47. ANO tak v kdysi baště ODS potvrdilo nejdominantnější vítězství za posledních 20 let. Nadace Wikipedie zveřejnila výsledky šetření, jak se do encyklopedie pouštějí tzv. AI agenti společnosti OpenAI. Podle vědeckého redaktora Petra Koupského jejich chování připomíná nevychovaného psa, který všude strká nos, zatímco majitel okolí ujišťuje, že je neškodný. Umělá inteligence tak podle expertů zatím do testovacího prostředí Wikipedie vnáší spíš zmatek než užitek. Vítězné hnutí Naše Česko v Českých Budějovicích nevylučuje spolupráci se Společně pro Budějovice, s nímž minule tvořilo koalici. Hejtman a lídr hnutí Martin Kuba ale chce jednat i s dalšími stranami, dohromady totiž mají 18 mandátů ze 45, tedy neúplnou většinu. Primátor Karviné Jan Wolf obhájil svůj post už potřetí a dosáhl historicky nejlepšího výsledku, hlas mu dalo přes 63% voličů. Jeho hnutí Žijeme pro Karvinou tak získalo 30 mandátů a může vládnout samo. Na jeho popularitě přitom nic nezměnila ani obvinění z korupce ve fotbalové kauze. A teď sport. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1, a to hned při svém 250. startu v seriálu. Porazil Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari o více než 7 vteřin. Hele šampionátu zůstává Ital Kimi Antonelli, jehož náskok před týmovým kolegou Georgem Russellem narostl už na 102 body. Raso přitom dnes po startu z posledního místa dojel 9. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech. V Kaplici na Českokrumlovsku otevřeli nový klub pro mládež s názvem Šíp, určený dětem a teenagerům od 12 do 19 let. Vznikl v budově bývalých jeslí a nabídne prostor pro tvoření, deskové hry i promítání, aby mladí měli kam zajít a mohli realizovat vlastní nápady.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 8 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Dnes v pondělí pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Vlasta z Čet rádia.

tentokrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Tady tohle, to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovalo se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílejí, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No, tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám 2 diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polosplašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodí kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovýhle řeznické vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu. Ne normální krávu. Ta kráva byla skoro jako bejk. Taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál Práče, ten, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozvzteklíte. Já to jim přesně, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkatanej barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot,
Ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolít roh. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by se mě tady zbylo na této stěně, takový malej mastný flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Kapám, skutečně já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídal, že takový náš vtipálek vodlický, tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na 2 upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A on pán, nechte mě mladej domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. On pán, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalí z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku i na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam se zadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal ústí, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řítí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně začalo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal snačený zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Ta kráva to rvala prostě, tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, já pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli 2 v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě, strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Co mám dělat? On pá, představte si, pane Znamínko, že s touhletou sebrankou mám zítra osvobozovat dukelskej průsmyk. No, teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. 3 utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten Kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane Znamínko, my to uděláme jinak. Ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná. Já už mohl být 3krát probodený.
Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sůnky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, oblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v tý jeho bejčí ší. A já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už stavěl 3 krávy a hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo. On tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to. Já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdíl, očte menšíka, ať ho zastavuje ta kráva.

0: Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večerech, když u ty vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nechce. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl. Těm to dal darem, aby nezáviděli. Náš tatínek nepil, chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracel, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takovej dost čipernej, ten tatínek. A dík tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? A teď někdo říká tohle, někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku, nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáru. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den, den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tadínek vracel, tadínek se vracel velice brzo, pač se to pak nějak rozkapalo tam, nebo co. No tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic nutej, nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Náš tadínek byl velice snadno identifikovatelný i v meze, on šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy, řekla rychle. Laďa mu bude otevřít, Mařín, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmí, pač to by nás bylo čím dál víc, furt. Řekl, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Já jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, ale on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzni už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš školu, já jsem měl 7 picyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam už jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádí, to tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Co? Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakovej organizátor. On jak nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, ej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestala zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutý a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti mý ženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilej výraz, jak věrnej džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukal a maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe ten vývar hovězí, paš. Takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paš. V sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paš oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, jak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. Včera. A tatínek nabíral pěkně a sekal, až to stíčeno, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, že to bylo v letě a měli jsme bramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila, petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jakože to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a říkala, no jenom po mě koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ty tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha Pátovi, že jo, andělko, jinak bych to nedělal! Bavte se!
1: Mně přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té Veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frkér teď, než tam udělají nějaký předmosti, to tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, protože tam, i když není Matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned, podívejte se děti, turecký med povídám, že jo, a já když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na poudi si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvyživenou dcerušku, tenkrát se říkalo chudokrevnou. A tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky. A šel jsem na pouť a na pouti první, kdo mě padl voka, vždycky tam stál, dneska se mu říká vančický celník nebo vančický Ruso, to byl malíř Svoboda. Dneska se jim říká naivisti, tenkrát říkali, že je blbec. Ten tam stál s těma obrázkama, nikdo si od něj nic nekoupil, dneska by to muzea, aby to koupili, a vedle něj stál chlap, který byl přespolní a byl to prostě echt Turek. On byl od někud tamhle z Prštic, nebo já nevím odkud, ale měl takovýhle vousiska, měl fest ze Strakonic celý v bílým, před sebou měl takovou velikánskou hroudu tureckýho medu. To jsem říkal dětem, když jsme šli tam k tomu tureckýho medu v Parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti side papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček, a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď větší nebo menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bacha. No. A pak jsem šel, tam byly necky, a tam nějaký chlap, tenkrát životy lecně, jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si 5. Tak já jsem hned dal korunu, pak já jsem měl rychle, já myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vody, už jsem měl strašnou klepotici, tu 5 korun nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem toho moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom, v ty kádi přivez na trakaři, a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... Že... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl koprce, jídno, všecko možné. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. A ještě nepřející, on neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lák, protože jednou jsme nám přišli a já pán paní Brudíková, ona říká, jo, počkej, nalíra nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všichni. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jeho nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď, ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké měli vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným pár děti tam napsáno turecké mídlo. Já pám, jo pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam dal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já pan, tohle vám děti nekoupil. Oni, o dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, paž má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeníčko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor, když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Holíci, jako jak byly ty špalky, že jo. Pán, takhle to uchop, kousni a špičák je v hajzlu.

0: Je 5 hodin.
1: Hezké ráno s Četrádiem. Tady Nika a tohle je ranní přehled zpráv. A tady jsou hlavní titulky. Plzni bude dál vládnout hnutí ANO se svými dosavadními partnery, karvinský primátor Jan Vov obhájil post i přes korupční obvinění a policie v Plzni zadržela muže podezřelého z pobodání ženy. Nadace Wikipedie zveřejnila výsledky šetření, jak se do encyklopedie pouštějí tzv. AI agenti společnosti OpenAI. Podle vědeckého redaktora Petra Koupského jejich chování připomíná nevychovaného psa, který všude strká nos, zatímco majitel okolí ujišťuje, že je neškodný. Umělá inteligence tak podle expertů zatím do testovacího prostředí Wikipedie vnáší spíš zmatek než užitek. Primátor Karviné Jan Vov obhájil svůj post už po třetí a dosáhl historicky nejlepšího výsledku, hlas mu dalo přes 63% voličů. Jeho hnutí Žijeme pro Karvinou tak získalo 30 mandátů a může vládnout samo. Na jeho popularitě přitom nic nezměnila ani obvinění z korupce ve fotbalové kauze. Plzni bude dál vládnout hnutí ANO společně se starosty a uskupením pro Plzeň. Primátorem zůstává Roman Zarzický a trojkoalice bude mít v zastupitelstvu jasnou většinu 34 křesel ze 47. ANO tak v kdysi baště ODS potvrdilo nejdominantnější vítězství za posledních 20 let. Policie v Plzni zadržela muže podezřelého z pobodání ženy u Boleveckého rybníka. Případ vyšetřovatelé nyní překvalifikovali na pokus o vraždu. Se zadrženým mužem v tuto chvíli probíhají další procesní úkony. Vítězné hnutí Naše Česko v Českých Budějovicích nevylučuje spolupráci se Společně pro Budějovice, s nímž minule tvořilo koalici. Hejtman a lídr hnutí Martin Kuba ale chce jednat i s dalšími stranami, dohromady totiž mají 18 mandátů ze 45, tedy neúplnou většinu. A teď sport. Nizozemský jezdec Max Verstappen z Red Bullu vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1, a to hned při svém 250. startu v seriálu. Porazil Monečana Charlesa Leclerca z Ferrari o více než 7 vteřin. Dle šampionátu zůstává Ital Kimi Antonelli, jehož náskok před týmovým kolegou Georgem Russellem narostl už na 102 body. Tasso přitom dnes po startu z posledního místa dojel 9. A na závěr dobrá zpráva z jihu Čech. V Kaplici na Českokrumlovsku otevřeli nový klub pro mládež s názvem Šíp, určený dětem a teenagerům od 12 do 19 let. Vznikl v budově bývalých jeslí a nabídne prostor pro tvoření, deskové hry i promítání, aby mladí měli kam zajít a mohli realizovat vlastní nápady.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 8 stupňů, v Brně jasno a 5, v Ostravě jasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt, Četrádio pokračuje dopravním servisem.
0: Četrádio. Dopravní servis.
1: Tady Nika. Než vyjedete, poslechněte si, kde se zdržíte. V Praze v ulici v Mokřinách hoří dům, komunikace je neprůjezdná, hasiči na místě zasahují už od brzkého rána. Na silnici číslo 16 u Slaného leží mezi pruhy sražený divočák, pozor na nebezpečnou překážku na vozovce. Na silnici číslo 27 u Železné Rudy na Klatovsku došlo před hodinou k nehodě dvou osobních aut, bez zranění. Na dálnici D1 směrem na Ostravu mezi 332. kilometrem stojí porouchané vozidlo na krajnici, počítejte s mírným zdržením. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, platí až do listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Nika.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Věděl jsi, že existuje země, kde mají právě teď rok 2016 a zrovna jim běží 13. měsíc?
1: To bych nevěděl, já jsem rád, že vnímám dnešní neděli. Dobrý večer z Čet rádia, máme za 20 minut 8.
0: Ty vypadáš strašně. Venku je zataženo, tenhle chladný večer a 10 stupňů ti očividně nesvědčí.
1: Vypil jsem málo kafe. Ale s tím 13. měsícem narážíš na etiopský kalendář, že jo?
0: Fakt.
1: No jo. V Etiopii mají 12 měsíců přesně po 30 dnech a k tomu ten zbylý pětidenní nebo šestidenní měsíček na konci roku.
0: To je divný.
1: A ještě k tomu počítají čas úplně jinak. Nutá hodina u nich není půlnoc, ale svítání, tedy 6 hodin ráno naši.
0: Cože?
1: Když ti Etiopan řekne, že se potkáte v jednu hodinu, myslí tím v 7 ráno.
0: Tak to bys tam byl ztracený. Ty před 7 vůbec nefunguješ a já po vysílání běžím do kina na ten nový severský kriminální film.
1: Vlasti, zbrzdi. Do kina si běž, ale v 20 hodin jsou zprávy Čet rádia a vy si zatím dejte dobrou muziku.

0: Krátké zprávy.
1: Nika se hlásí s krátkými zprávami Četrádia. Hlavní události v Koskce. Českobudějovické Naše Česko jedná o budoucí koalici se Společně pro Budějovice. V Plzni zůstává u moci hnutí ANO se svými dosavadními partnery. Karvinský primátor Jan Wolf obhájil svůj post navzdory korupčnímu obvinění. Wikipedie řeší, jak se k její encyklopedii chovají AI agenti od OpenAI. Policie v Plzni zadržela muže podezřelého z pobodání ženy u rybníka. A teď sport. Max Verstappen vyhrál velkou cenu Singapuru Formule 1.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 8 stupňů, v Brně jasno a 5, v Ostravě jasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Trostilové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 16, ve čtvrtek a v pátek mlhavo, teploty kolem 15, v sobotu deštivo, teploty kolem 13, v neděli zataženo, teploty kolem 11. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Tady Nika. Než vyjedete, poslechněte si, kde se zdržíte. V Praze v ulici v Mokřinách hoří dům, komunikace je neprůjezdná, hasiči na místě zasahují už od brzkého rána. Na silnici číslo 16 u Slaného leží mezi pruhy sražený divočák, pozor na nebezpečnou překážku na vozovce. Na silnici číslo 27 u Železné Rudy na Klatovsku došlo před hodinou k nehodě dvou osobních aut, bez zranění. Na dálnici D1 směrem na Ostravu mezi 332. kilometrem stojí porouchané vozidlo na krajnici, počítejte s mírným zdržením. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, platí až do listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Nika.
0: Three.

0: Venku je šedivá tma, 8 stupňů a mě se chce šíleně spát.
1: Dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 6 a já spím postoje.
0: To vidím, hrnek s kafem držíš jak svatou relikvii.
1: No jo, v pondělí 12. října by měl být úředně vyhlášený spánkový den.
0: Místo toho má svátek Marcel.
1: Marcelům přejeme, ale 12. října roku 1810 vzniklo v Mnichově Oktoberfest.
0: Fakt.
1: No jo, původně to byla svatba korunního prince Ludvíka. Uspořádali velký koňský dostih a všem se to tak líbilo, že z toho udělali tradici.
0: A pivo tam teče proudem od té doby.
1: Pivo mě teď nezachrání, já bych potřeboval spíš hektolitr kofeinu do žíly.
0: Chudáčku.
1: Měj se. Ale dneska má být až 14 stupňů, tak snad odpoledne na zahrádce trochu pookřeju.
0: Na zahrádce budeš zase usínat u sekačky.
1: To bych neřekl.
0: 6 hodin jsou zprávy a teď hudba.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a je pondělí 12. října, takže ano, přesně ten den, kdy si člověk v duchu říká, že víkend trval tak akorát 5 minut. Já osobně pondělí beru jako takovou daň za to hezké sobotní lenošení. No a dneska mám navíc chuť do toho trochu rýpnout, takže znamení. Připravte se, dnes vám nebudu jen hladit po hlavě. Je to tak pondělí, jak má být, trochu těžkopádné na rozjezd, ale jakmile se kolo roztočí, půjde to samo. Tak pojďme na to, co vám hvězdy dneska nachystaly. Beran dnes zase jede na plný plyn hned od rána, jenže pondělí tohle tempo nemá rádo, tak si občas vydechněte, ať nevyhoříte už v 10 dopoledne. Bík bude dneska tvrdohlavý jako bagančata zapadlá v blátě, kolegyně v práci to pozná hned na první poradě, tak trochu slevte. Blíženci budou mluvit za 3 lidi najednou, což je sice zábavné, ale šéf možná ocení, když se dneska vyjádříte o polovinu stručněji. Rak se dneska rozhodne, že pondělí přežije jen s hrnkem čaje a oblíbeným pléduem, a upřímně, kdo by se divil, uznávám to jako strategii. Lev bude mít pocit, že týden by měl začínat jeho vstupem na pódium, no jenom pozor, aby ho kolegyně u kávovaru nezastavili tou klasickou hláškou, že zase někdo potřebuje pozornost. Pana si dneska zkontroluje seznam úkolů 3x, než vůbec vyrazí z domu, a já se přiznávám, že mě by takový seznam ušetřil spoustu zapomenutých nákupů. Váhy budou celé pondělí váhat, jestli dát přednost práci nebo kafi s kamarádkou, no a mezi námi, kafe většinou vyhraje a není na tom nic špatného. Štír bude mít dneska ostrý jazyk, soused na schodech to pozná, když se ho zeptá na něco úplně nevinného a dostane odpověď jako břitva. Střelec plánuje dneska něco spontánního, třeba výlet na příští víkend, jenom pozor, ať neslíbíte babičce, že dorazíte zrovna ve chvíli, kdy máte fakt nabito. Kozoroh si dneska zase naloží o práci víc, než je zdrávo, a já mu říkám, zkuste jednou říct ne, svět se kvůli tomu nezboří.

Vodnář bude mít dneska hlavu plnou nápadů, jeden šílenější než druhý, a kolega vedle u vás v kanceláři bude koukat, jak to všechno stihnete rozmyslet do oběda. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná až moc, takže pozor na tramvaj, ať nezůstanete stát na zastávce s hlavou někde úplně jinde. To se mi minulý týden stalo mně a čekala jsem pak 20 minut na další spoj. Tak vidíte, pondělí jako řemen, nikomu to dneska nedám zadarmo, ale berte to tak, že je to jen takové hravé popíchnutí, nežádná věda, a jak ten váš den doopravdy dopadne, je čistě na vás, žádné souhvězdí vám do toho nekecá. Já teď po vysílání běžím domů nakrmit kočku, protože ta má pocit, že pondělí je ten nejhorší den na světě, pokud jí miska zeje prázdnotou, a pak mě čeká ještě jedna porce papírování, na kterou se teda vůbec netěším, i když to žádná hvězda nezmění. Bucifal mi slíbil poslední kafe dne, tak snad dorazí dřív, než mi dojde trpělivost. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, přežijte to pondělí po svém a zítra, v úterý, se tu zase slyšíme.

0: Je 6 hodin.
1: Dobré ráno. Tady Nika a ranní zprávy ČT Rádia. Stihnete je, než vám vystydne čaj. Ve zprávách dnes. Komunální volby mění mocenské poměry na radnicích po celé zemi. Karvinský primátor obhajuje svůj post i přes korupční stín a české sanitky míří pomoci na Ukrajinu. Záchranná služba Ústeckého kraje předala neziskové organizaci Postberum 5 vyřazených sanitních vozů, které poputují na Ukrajinu. Auta mají sloužit nejen poblíž fronty, ale i v Zakarpatí nebo přímo v Kyjevě, kam by mohla dorazit už ve druhé polovině října. Vozový park Ústecké záchranky se letos rozrostl o téměř 30 nových vozidel, což umožnilo staré kusy věnovat dál. Beskydské horské chaty letos bojují s nedostatkem vody, kterou turisté spotřebují ve velkém množství. Na několika místech museli chaty nasadit mobilní záchody a třeba k chatě na Lysé hoře se voda musí dovážet cisternami, protože původní zdroj nestačí. Pomoci by měl nový hlubinný vrt. Karviné voliči po třetí v řadě podpořili dosavadního primátora Jana Wolfa, kterému dalo hlas více než 63% hlasujících. Jeho hnutí Žijeme pro Karvinu tak získalo 30 mandátů a může vládnout samo. Výsledek je o to pozoruhodnější, že Wolf čelí obvinění z korupce v takzvané fotbalové kauze. V noci na neděli došlo v Siřejovicích na Litoměřicku k vážné dopravní nehodě, při níž řidič osobního auta narazil do stromu. Muž zůstal v autě zaklíněný a utrpěl vážná zranění. Na místo proto přiletěl záchranářský vrtulník. Celostátní vyhodnocení komunálních voleb ukazuje, že hnutí ANO sice slaví celkový úspěch, ale v některých svých tradičních baštách ztratilo podporu. Naopak hnutí SPD podle analýz prohrálo prakticky ve všech částech republiky. Odborníci upozorňují, že právě nižší účast voličů v okrajových regionech, kde bylo ANO dosud nejsilnější, ovlivnila konečné výsledky. A teď sport. Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu ovládl velkou cenu Singapuru Formule 1 a slaví už druhé vítězství v řadě. Na trati Marina Bay porazil Monačana Charlesa Leclerca o více než 7 sekund, třetí skončil Ital Andrea Kimi Antonelli, který si tak upevnil vedení v šampionátu. A na závěr něco zajímavého ze světa technologií. Nadace Wikipedia zjistila, že umělí inteligentní agenti firmy OpenAI testují editaci encyklopedie přímo na jejich stránkách. Jeden z odborníků to přirovnal k nevychovanému psovi, který pobíhá po parku a strká nos všude, kam nemá, zatímco majitel tvrdí, že je to v pořádku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 8 stupňů, v Brně jasno a 5, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Trostilové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem ČT Rádia.
0: Dopravní servis.
1: Hlásí se Nika s dopravním přehledem ČT Rádia. Na silnici číslo 43 u obce Třebovice na Ústecko-Orlicku se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut. Na silnici číslo 49 u Bratřejova na Zlínsku došlo ke srážce auta se senou, provoz je veden po zúžené vozovce. Na silnici první třídy číslo 35 u Žďárku na Liberecku se stále vyšetřuje nehoda, je tam omezený jeden jízdní pruh. A na silnici číslo 3 v Sezimově Ústí na Táborsku je po nehodě s osobním autem zraněná osoba, provoz tam probíhá opatrně. Na dálnici D11 mezi 36. a 35. kilometrem směrem na Prahu brzdí provoz porouchané vozidlo, neprůjezdný je levý pruh. Na dálnici D5 na 49. kilometru směrem na Plzeň pozor na roztrhanou pneumatiku na vozovce. Na dálnici D3 na 84. kilometru směrem na Prahu se pohybuje zvěř na vozovce. Projíždějte opatrně. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2. V místě se tvoří kolony, počítejte s tím při sjezdu na Brno centrum. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Ať vám cesta rychle uteče, zdraví Nika.

0: Ten třetí hrnek kofeinu tě zaručeně postaví na nohy.
1: Ani omylem. Ale dobré ráno z Čet rádia, máme 6.20, venku je zataženo a 8 stupňů.
0: I dneska vyloženě záříš.
1: Nespala sousedovi kočka a já s ní. Od čtvrtka jsou v kinech dvě novinky, tak vám o nich povím, než mi spadne hlava na stůl.
0: Povídej.
1: První je český film Divočina o ženě, co utíká s dětmi k otci na samotu u lesa, jenže ten dědek tam chystá soukromou pevnost na konec světa. A druhá věc je Minotaur, drsné ruské drama o rodině pod obrovským tlakem tamního režimu.
0: Žádné veselé oddechovky.
1: To jo. Výuka přežití v rodině i v diktatuře.
0: Chystáte se od čtvrtka do kina na tyhle filmové novinky, nebo radši zůstáváte doma pod dekou? Napište nám na Čet rádio. 7 hodin budou zprávy a teď si dáme pořádný rytmus.

0: Krátké zprávy.
1: Nika u mikrofonu. Tohle byste neměli přeslechnout. O čem se dnes mluví? Vyhodnocení komunálních voleb ukazuje posuny v podpoře velkých hnutí napříč regiony. Karvinský primátor obhájil svůj post navzdory probíhajícímu vyšetřování. Česká záchranka posílá vyřazené sanitky na pomoc Ukrajině. Horské chaty v Beskydech se potýkají s nedostatkem vody. Na Litoměřicku skončila vážná dopravní nehoda zásahem vrtulníku. Ve sportu zazářil Verstappen vítězstvím v Singapuru a na závěr vás čeká zajímavost ze světa umělé inteligence.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 8 stupňů, v Brně jasno a 5, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Zítra v úterý bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 16, ve čtvrtek a v pátek mohavo, teploty mezi 15 a 17 stupni, v sobotu deštivo, teploty kolem 11, v neděli zataženo, teploty kolem 11. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Hlásí se Nika s dopravním přehledem Čet Rádia. Na silnici číslo 43 u obce Třebovice na Ústecko-Orlicku se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut. Na silnici číslo 49 u Bratřejova na Zlínsku došlo ke srážce auta se senou, provoz je veden po zúžené vozovce. Na silnici první třídy číslo 35 u Žďárku na Liberecku se stále vyšetřuje nehoda, je tam omezený jeden jízdní pruh. A na silnici číslo 3 v Sezimově Ústí na Táborsku je po nehodě s osobním autem zraněná osoba, provoz tam probíhá opatrně. Na dálnici D11 mezi 36. a 35. kilometrem směrem na Prahu brzdí provoz porouchané vozidlo, neprůjezdný je levý pruh. Na dálnici D5 na 49. kilometru směrem na Plzeň pozor na roztrhanou pneumatiku na vozovce. Na dálnici D3 na 84. kilometru směrem na Prahu se pohybuje zvěř na vozovce, projíždějte opatrně. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, počítejte s tím při sjezdu na Brno centrum. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Ať vám cesta rychle uteče, zdraví Nika.

0: Opravdu si někdo myslí, že chlapi vidí svět úplně jinak než ženské?
1: Ty rozhodně, protože ráno vidíš jenom tmu a prázdný hrnek. Dobré ráno z Čet rádia, za 20 minut 7.
0: Venku je polojasno a 8 stupňů, tak neprovokuj.
1: Režisér David Ondříček natočil novou komedii Kluci to vidí jinak než holky a tvrdí, že osamění je dneska větší než dřív.
0: To ne.
1: Sleduje tam 7 lidí v Praze, co hledají odvahu zkusit ve životě změnu.
0: 7 lidí v Praze hledá akorát volné místo na parkování a teplou kávu.
1: Ty jsi nevrlý jako starý jezevčík, Bucane. Nahodí to zrcadlo dnešním vztahům a kypí v tom humorem.
0: Na komedie o hledání lásky mě nikdo nedostane ani párem bolů.
1: Ne.
0: Ani náhodou v mém věku už chci mít ráno klid.
1: 7 hodin jsou zprávy Čet rádia, ale za hodinu v tom budeme pokračovat a přitvrdíme.
0: Po pořádné písničce.
2: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a je pondělí 12. října, takže ano, přesně ten den, kdy si člověk v duchu říká, že víkend trval tak akorát 5 minut. Já osobně pondělí beru jako takovou daň za to hezké sobotní lenošení. No a dneska mám navíc chuť do toho trochu rýpnout, takže znamení. Připravte se, dnes vám nebudu jen hladit po hlavě. Je to tak pondělí, jak má být, trochu těžkopádné na rozjezd, ale jakmile se kolo roztočí, půjde to samo. Tak pojďme na to, co vám hvězdy dneska nachystaly. Beran dnes zase jede na plný plyn hned od rána, jenže pondělí tohle tempo nemá rádo, tak si občas vydechněte, ať nevyhoříte už v 10 dopoledne. Bík bude dneska tvrdohlavý jako bagančata zapadlá v blátě, kolegyně v práci to pozná hned na první poradě, tak trochu slevte. Blíženci budou mluvit za 3 lidi najednou, což je sice zábavné, ale šéf možná ocení, když se dneska vyjádříte o polovinu stručněji. Rak se dneska rozhodne, že pondělí přežije jen s hrnkem čaje a oblíbeným pléduem, a upřímně, kdo by se divil, uznávám to jako strategii. Lev bude mít pocit, že týden by měl začínat jeho vstupem na pódium, no jenom pozor, aby ho kolegyně u kávovaru nezastavili tou klasickou hláškou, že zase někdo potřebuje pozornost. Pana si dneska zkontroluje seznam úkolů 3x, než vůbec vyrazí z domu, a já se přiznávám, že mě by takový seznam ušetřil spoustu zapomenutých nákupů. Váhy budou celé pondělí váhat, jestli dát přednost práci nebo kafi s kamarádkou, no a mezi námi, kafe většinou vyhraje a není na tom nic špatného. Štír bude mít dneska ostrý jazyk, soused na schodech to pozná, když se ho zeptá na něco úplně nevinného a dostane odpověď jako břitva. Střelec plánuje dneska něco spontánního, třeba výlet na příští víkend, jenom pozor, ať neslí.

Slíbíte babičce, že dorazíte zrovna ve chvíli, kdy máte fakt nabito. Kozoroh si dneska zase naloží o práci víc, než je zdrávo, a já mu říkám, zkuste jednou říct ne, svět se kvůli tomu nezboří. Vodnář bude mít dneska hlavu plnou nápadů, jeden šílenější než druhý, a kolega vedle u vás v kanceláři bude koukat, jak to všechno stihnete rozmyslet do oběda. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná až moc, takže pozor na tramvaj, ať nezůstanete stát na zastávce s hlavou někde úplně jinde. To se mi minulý týden stalo mně a čekala jsem pak 20 minut na další spoj. Tak vidíte, pondělí jako řemen, nikomu to dneska nedám zadarmo, ale berte to tak, že je to jen takové hravé popíchnutí, nežádná věda, a jak ten váš den doopravdy dopadne, je čistě na vás, žádné souhvězdí vám do toho nekecá. Já teď po vysílání běžím domů nakrmit kočku, protože ta má pocit, že pondělí je ten nejhorší den na světě, pokud jí miska zeje prázdnotou, a pak mě čeká ještě jedna porce papírování, na kterou se teda vůbec netěším, i když to žádná hvězda nezmění. Bucifal mi slíbil poslední kafe dne, tak snad dorazí dřív, než mi dojde trpělivost. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, přežijte to pondělí po svém a zítra, v úterý, se tu zase slyšíme.

0: Je 7 hodin.
1: Dobré ráno, tady Nika. Než se rozběhnete do nového dne, mám pro vás ranní zprávy ČT Rádia. Co byste dnes neměli minout? Komunální volby mění mocenské poměry na radnicích po celé zemi, karvinský primátor obhajuje svůj post i přes korupční stín a české sanitky míří pomoci na Ukrajinu. Beskydské horské chaty letos bojují s nedostatkem vody, kterou turisté spotřebují ve velkém množství. Na několika místech museli chaty nasadit mobilní záchody a třeba k chatě na Lysé hoře se voda musí dovážet cisternami, protože původní zdroj nestačí. Pomoci by měl nový hlubinný vrt. Karviné voliči po třetí v řadě podpořili dosavadního primátora Jana Wolfa, kterému dalo hlas více než 63% hlasujících. Jeho hnutí Žijeme pro Karvinu tak získalo 30 mandátů a může vládnout samo. Výsledek je o to pozoruhodnější, že Wolf čelí obvinění z korupce v takzvané fotbalové kauze. V noci na neděli došlo v Siřejovicích na Litoměřicku k vážné dopravní nehodě, při níž řidič osobního auta narazil do stromu. Muž zůstal v autě zaklíněný a utrpěl vážná zranění. Na místo proto přiletěl záchranářský vrtulník. Záchranná služba Ústeckého kraje předala neziskové organizaci Postbelum 5 vyřazených sanitních vozů, které poputují na Ukrajinu. Auta mají sloužit nejen poblíž fronty, ale i v Zakarpatí nebo přímo v Kyjevě, kam by mohla dorazit už ve druhé polovině října. Vozový park Ústecké záchranky se letos rozrostl o téměř 30 nových vozidel, což umožnilo staré kusy věnovat dál. Celostátní vyhodnocení komunálních voleb ukazuje, že hnutí ANO sice slaví celkový úspěch, ale v některých svých tradičních baštách ztratilo podporu. Naopak hnutí SPD podle analýz prohrálo prakticky ve všech částech republiky. Odborníci upozorňují, že právě nižší účast voličů v okrajových regionech, kde bylo ANO dosud nejsilnější, ovlivnila konečné výsledky. A teď sport. Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu ovládl velkou cenu Singapuru Formule 1 a slaví už druhé vítězství v řadě. Na trati Marina Bay porazil Monačana Charlesa Leclerca o více než 7 sekund, třetí skončil Ital Andrea Kimi Antonelli, který si tak upevnil vedení v šampionátu. A na závěr něco zajímavého ze světa technologií. Nadace Wikipedia zjistila, že umělí inteligentní agenti firmy OpenAI testují editaci encyklopedie přímo na jejich stránkách. Jeden z odborníků to přirovnal k nevychovanému psovi, který pobíhá po parku a strká nos všude, kam nemá, zatímco majitel tvrdí, že je to v pořádku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 8 stupňů, v Brně jasno a 5, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Troskvělové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Tady Nika a ranní doprava. Kde to právě drhne? V ulici k Barandovu v Praze došlo před chvílí k nehodě 3 osobních aut, provoz je omezený. Také na Malešickém náměstí v Praze se před chvílí střetl osobní auto s dodávkou. Na silnici 34 u obce Vystrkov na Pelhřimovsku se stala nehoda se zraněním, počítejte s komplikacemi. Na dálnici D0 na 21. kilometru ve směru na dálnici D1 havarovala 2 osobní auta, levý jízdní pruh je neprůjezdný. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky na sjezdu Brno centrum, v místě vznikají kolony, omezení potrvá do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku je kvůli stavbě nového kruhového objezdu omezená silnice 3. třídy, výstavba má trvat do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Nika.

0: Dobré ráno z Čet rádia, je 7.20 a zdraví vás Vlasta a Bucifal.
1: Venku je sikravo a sotva 5 stupňů, takže hned k věci.
0: Věděl jsi, že po Wikipedii teď pobíhají umělí roboti od OpenAI a sami od sebe tam upravují články?
1: To nevím.
0: Jeden odborník to přirovnal k nevychovanému psovi v parku, co strká čumák všude a majitel tváří, že je to v pořádku.
1: No jo.
0: Představ si, že by ti takový virtuální pes přepsal návod na údržbu tvé káry.
1: To snad ne.
0: Mě spíš děsí, že za chvíli nepoznáme, co psal živý člověk a co si vymyslel nějaký kód na volné noze.
1: Tam to jo.
0: Každopádně já po vysílání běžím do pekařství pro čerstvý loupák a horkou čokoládu.
1: Vlasti, zůstaň na zemi, loupák počká. 8 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a teď si dáme pořádný rytmus.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás, Nika. Mám pro vás pár čerstvých zpráv. Hlavní události v Koskce. Vyhodnocení komunálních voleb ukazuje posuny v podpoře velkých hnutí napříč regiony. Karvinský primátor obhájil svůj post navzdory probíhajícímu vyšetřování. Česká záchranka posílá vyřazené sanitky na pomoc Ukrajině. Horské chaty v Beskydech se potýkají s nedostatkem vody. Na Litoměřicku skončila vážná dopravní nehoda zásahem vrtulníku. Ve sportu zazářil Verstappen vítězstvím v Singapuru a na závěr vás čeká zajímavost ze světa umělé inteligence.
0: Počasí.
1: Mlkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 8 stupňů, v Brně jasno a 5, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Prospektivní podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 16, ve čtvrtek až v sobotu mohavo, teploty mezi 11 a 17 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 11. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Četrádia.
0: Dopravní servis.
1: Tady Nika a ranní doprava. Kde to právě drhne? V ulici k Barandovu v Praze došlo před chvílí k nehodě 3 osobních aut, provoz je omezený. Také na Malešickém náměstí v Praze se před chvílí střetlo osobní auto s dodávkou. Na silnici 34 u obce Vystekov na Pelhřimovsku se stala nehoda se zraněním, počítejte s komplikacemi. Na dálnici D0 na 21. kilometru ve směru na dálnici D1 havarovala 2 osobní auta, levý jízdní pruh je neprůjezdný. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky na sjezdu Brno centrum, v místě vznikají kolony, omezení potrvá do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku je kvůli stavbě nového kruhového objezdu omezená silnice 3. třídy, výstavba má trvat do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Četrádia. Jezděte opatrně, loučí se Nika.

0: A teď ta fraška se státním pohřbem toho idiota. Prezident, všelijací hodnostáři z různých zemí a říká se, že účast přislíbil dokonce i papež.
1: Bápež?
0: Bápež?
1: Co?
0: Řekl jste bápež? Máte rýmu?
1: Ano, ano, ano, bába, bába, bába, zachlazené plíce, bába, víte.

0: A já jsem viděla váš pohřeb v televizi.
1: Ano, jistě. Zúčastnil se ho i sám Bábeš. Zloučení transversitami sebral auto, ukradl šaty a potom ujel. Ale odporný člověk.

0: Opravdu věříš tomu, že někde v Krušných horách leží sníh i uprostřed horkého léta?
1: Dobré ráno z Čet rádia. Máme za 20 minut 8 a venku je polojasno a 7 stupňů. A odpovím ti jednoduše, věřím.
0: Blbost.
1: Není to blbost, Bucane. U Horní Blatné jsou vlčí jámy, což je stará propadlá štola po těžbě cínu. Je tam taková úzká průtrž, že tam studený vzduch klesne dolů a už se nedostane ven.
0: To znám z garáže.
1: Jenže tady z toho v roce 1813 vozili led pro raněné vojáky až z bitvy u Lipska. V létě tam regulérně drží ledová kůra.
0: Dneska tam stejně žádný led není, když má být odpoledne až 14 stupňů.
1: No drží se tam dodnes, i když turisti tou svojí tělesnou teplotou mikroklima trochu kazí. Stejně je to fascinující skalní soutěska.
0: Já bych tam v té díře zmrzl a moje kára by do toho kopce ani nevěla.
1: Náhodou, zrovna ty bys tam mohl načerpat trochu chladu pro horkou hlavu. Místo keců bys tam mohl zajet na výlet a vyfotit mi to.
0: Ani náhodou, já radši zůstanu u teplého kafe.
1: Zase ten tvůj konzervatismus. 8 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, tak to utneme, než se pohádáme.
0: Stejně mám pravdu. Dáme si radši pořádný ranní nářez.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a je pondělí 12. října, takže ano, přesně ten den, kdy si člověk v duchu říká, že víkend trval tak akorát 5 minut. Já osobně pondělí beru jako takovou daň za to hezké sobotní lenošení. No a dneska mám navíc chuť do toho trochu rýpnout, takže znamení. Připravte se, dnes vám nebudu jen hladit po hlavě. Je to tak pondělí, jak má být, trochu těžkopádné na rozjezd, ale jakmile se kolo roztočí, půjde to samo. Tak pojďme na to, co vám hvězdy dneska nachystaly. Beran dnes zase jede na plný plyn hned od rána, jenže pondělí tohle tempo nemá rádo, tak si občas vydechněte, ať nevyhoříte už v 10 dopoledne. Bík bude dneska tvrdohlavý jako bagančata zapadlá v blátě, kolegyně v práci to pozná hned na první poradě, tak trochu slevte. Blíženci budou mluvit za 3 lidi najednou, což je sice zábavné, ale šéf možná ocení, když se dneska vyjádříte o polovinu stručněji. Rak se dneska rozhodne, že pondělí přežije jen s hrnkem čaje a oblíbeným pléduem, a upřímně, kdo by se divil, uznávám to jako strategii. Lev bude mít pocit, že týden by měl začínat jeho vstupem na pódium, no jenom pozor, aby ho kolegyně u kávovaru nezastavili tou klasickou hláškou, že zase někdo potřebuje pozornost. Pana si dneska zkontroluje seznam úkolů 3x, než vůbec vyrazí z domu, a já se přiznávám, že mě by takový seznam ušetřil spoustu zapomenutých nákupů. Váhy budou celé pondělí váhat, jestli dát přednost práci nebo kafi s kamarádkou, no a mezi námi, kafe většinou vyhraje a není na tom nic špatného. Štír bude mít dneska ostrý jazyk, soused na schodech to pozná, když se ho zeptá na něco úplně nevinného a dostane odpověď jako břitva. Střelec plánuje dneska něco spontánního, třeba výlet na příští víkend, jenom pozor, ať neslíbíte babičce, že dorazíte zrovna ve chvíli, kdy máte fakt nabito. Kozoroh si dneska zase naloží o práci víc, než je zdrávo, a já mu říkám, zkuste jednou říct ne, svět se kvůli tomu nezboří. Vodnář bude mít dneska hlavu plnou nápadů, jeden šílenější než druhý, a kolega vedle u vás v kanceláři bude koukat, jak to všechno stihnete rozmyslet do oběda. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná až moc, takže pozor na tramvaj, ať nezůstanete stát na zastávce s hlavou někde úplně jinde, to se mi minulý týden stalo mně a čekala jsem pak 20 minut na další spoj. Tak vidíte, pondělí jako řemen, nikomu to dneska nedám zadarmo, ale berte to tak, že je to jen takové hravé popíchnutí, nežádná věda, a jak ten váš den doopravdy dopadne, je čistě na vás, žádné souhvězdí vám do toho nekecá. Já teď po vysílání běžím domů nakrmit kočku, protože ta má pocit, že pondělí je ten nejhorší den na světě, pokud jí miska zeje prázdnotou, a pak mě čeká ještě jedna porce papírování, na kterou se teda vůbec netěším, i když to žádná hvězda nezmění. Bucifal mi slíbil poslední kafe dne, tak snad dorazí dřív, než mi dojde trpělivost. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, přežijte to pondělí po svém a zítra, v úterý, se tu zase slyšíme.

0: Je 8 hodin.
1: Přeji dobré ráno. U zpráv Čet rádia vás vítá Nika. Pojďme si projít, co se děje. O čem se dnes mluví? Komunální volby mění mocenské poměry na radnicích po celé zemi, karvinský primátor obhajuje svůj post i přes korupční stín a české sanitky míří pomoci na Ukrajinu. Beskydské horské chaty letos bojují s nedostatkem vody, kterou turisté spotřebují ve velkém množství. Na několika místech museli chaty nasadit mobilní záchody a třeba k chatě na Lysé hoře se voda musí dovážet cisternami, protože původní zdroj nestačí. Pomoci by měl nový hlubinný vrt. V noci na neděli došlo v Siřejovicích na Litoměřicku k vážné dopravní nehodě, při níž řidič osobního auta narazil do stromu. Muž zůstal v autě zaklíněný a utrpěl vážná zranění, na místo proto přiletěl záchranářský vrtulník. Karviné voliči po třetí v řadě podpořili dosavadního primátora Jana Wolfa, kterému dalo hlas více než 63% hlasujících. Jeho hnutí Žijeme pro Karvinu tak získalo 30 mandátů a může vládnout samo. Výsledek je o to pozoruhodnější, že Wolf čelí obvinění z korupce v takzvané fotbalové kauze. Celostátní vyhodnocení komunálních voleb ukazuje, že hnutí ANO sice slaví celkový úspěch, ale v některých svých tradičních baštách ztratilo podporu. Naopak hnutí SPD podle analýz prohrálo prakticky ve všech částech republiky. Odborníci upozorňují, že právě nižší účast voličů v okrajových regionech, kde bylo ANO dosud nejsilnější, ovlivnila konečné výsledky. Záchranná služba Ústeckého kraje předala neziskové organizaci Postbelum 5 vyřazených sanitních vozů, které poputují na Ukrajinu. Auta mají sloužit nejen poblíž fronty, ale i v Zakarpatí nebo přímo v Kyjevě, kam by mohla dorazit už ve druhé polovině října. Vozový park Ústecké záchranky se letos rozrostl o téměř 30 nových vozidel, což umožnilo staré kusy věnovat dál. A teď sport. Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu ovládl velkou cenu Singapuru Formule 1 a slaví už druhé vítězství v řadě. Na trati Marina Bay porazil Monačana Charlesa Leclerca o více než 7 sekund, třetí skončil Ital Andrea Kimi Antonelli, který si tak upevnil vedení v šampionátu. A na závěr něco zajímavého ze světa technologií. Nadace Wikipedia zjistila, že umělí inteligentní agenti firmy OpenAI testují editaci encyklopedie přímo na jejich stránkách. Jeden z odborníků to přirovnal k nevychovanému psovi, který pobíhá po parku a strká nos všude, kam nemá, zatímco majitel tvrdí, že je to v pořádku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 7 stupňů, v Brně jasno a 5, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Nika má pro řidiče aktuální situaci na silnicích. Na silnici 8 v pražských Ďáblicích došlo před chvílí k nehodě. Nehoda se stala i na pražském okruhu, na D0 u sjezdu exit 21 směrem na D1, kde jsou zapojena dvě osobní vozidla. Komplikace hlásíme také z ulice Vešní v Praze, kde se srazila dvě auta. Mimo hlavní město se nehoda stala na silnici 26 u Plzni směrem na Plzeň, havarovala tam dvě vozidla. Policie dál vyšetřuje nehodu na silnici 34 u Vystekova na Pelhřimovsku, na místě zasahuje záchranná služba i hasiči. V České Skalici na silnici 33 a v Trutnově v ulici Klacká je po nehodách provoz veden kyvadlově jedním pruhem. Na Olomoucku pokračuje dostavba obchvatu na dálnici D35, práce by měly trvat do konce prosince. V Brně se dál potýkáme s omezeními kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, v okolí vznikají kolony. Na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet Rádia. Šťastnou cestu, Nika.

0: ten zbytek těsta si fakt vyhodil do kytky.
1: Jen trochu na přilepšenou. Ale dobré ráno z Čet rádia, je 8.20 a venku si kravě mrholí.
0: No skvělý, chudák fikus.
1: Fikus žije, za to mé ranní kafe mě přivedlo na geniální nápad.
0: Fakt.
1: No jo. Měl jsem ty moje staré hrnky úplně hnědé od kávového usazování, tak jsem vzal obyčejnou jedlou sodu s trochu vody. Dvě vteřiny tření a hrnek svítí jako nový z obchodu. Žádná drahá chemie z reklamy.
0: Pucane, ty si vážně objevil Ameriku. Soda přece vyčistí i dřes.
1: To neříkej, teď budu muset drnout ještě dřes na nádobí a k tomu i celou linku a...
0: Zadrž, bucouši. Za chvíli jsou v 9 hodin zprávy Čet rádia. Tak ty si jdi v klidu dodělat to kafe a my vám hned pustíme pořádnou muziku.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Nika s rychlým souhrnem zpráv. Co byste dnes neměli minout? Vyhodnocení komunálních voleb ukazuje posuny v podpoře velkých hnutí napříč regiony. Karvinský primátor obhájil svůj post navzdory probíhajícímu vyšetřování. Česká záchranka posílá vyřazené sanitky na pomoc Ukrajině. Horské chaty v Beskydech se potýkají s nedostatkem vody. Na Litoměřicku skončila vážná dopravní nehoda zásahem vrtulníku. Ve sportu zazářil Verstappen vítězstvím v Singapuru a na závěr vás čeká zajímavost ze světa umělé inteligence.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 7 stupňů, v Brně jasno a 5, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 16, ve čtvrtek až v sobotu mohavo, teploty mezi 11 a 17 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 11. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Nika má pro řidiče aktuální situaci na silnicích. Na silnici I8 v pražských Ďáblicích došlo před chvílí k nehodě. Nehoda se stala i na pražském okruhu, na D0 u sjezdu exit 21 směrem na D1, kde jsou zapojena dvě osobní vozidla. Komplikace hlásíme také z ulice Vršní v Praze, kde se srazila dvě auta. Mimo hlavní města se nehoda stala na silnici 26 u Plzně směrem na Plzeň, havarovala tam dvě vozidla. Policie dál vyšetřuje nehodu na silnici 34 u Vystekova na Pelhřimovsku, na místě zasahuje záchranná služba i hasiči. V České Skalici na silnici 33 a v Trutnově v ulici Klacká je po nehodách provoz veden kyvadlově jedním pruhem. Na Olomoucku pokračuje dostavba obchvatu na dálnici D35, práce by měly trvat do konce prosince. V Brně se dál potýkáme s omezeními kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2, v okolí vznikají kolony. Na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet Rádia. Šťastnou cestu, Nika.

0: Dobré ráno z Čet rádia, za 20 minut 9 zdraví Vlasta a Bucifal.
1: Venku hrozně fouká a jsou jen 3 stupně, tak radši hned k věci.
0: Vzpomínáš na hit Proměny?
1: No jo, od skupiny Čechomor.
0: Víš, že to aranžmá pro symfonický orchestr vymyslel Jas Coleman z britské kapely Killing Joke?
1: Tenhle drsný rocker přijal do Prahy, slyšel jejich lidovky a okamžitě z toho byl pa.
0: Čechomor ale nejdřív nechtěl.
1: Není divu, spojení moravského folkloru a české filharmonie vypadalo jako naprostý nesmysl, jenže Coleman je ukecal a nakonec získali 3 ceny Anděl.
0: Podle mě tím ale ztratili tu správnou venkovskou energii a bylo to moc naleštěné.
1: To ne. Ty smyčce tomu dali neskutečnou hloubku a emoce.
0: Mě to prostě nebavilo.
1: No vidíš, 100 lidí, 100 chutí.
0: To jo, ale já už myslím na ranní kávu a nákupy v centru.
1: Vlasti, zbrzdi. 9 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a teď si dáme pěknou písničku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a je pondělí 12. října, takže ano, přesně ten den, kdy si člověk v duchu říká, že víkend trval tak akorát 5 minut. Já osobně pondělí beru jako takovou daň za to hezké sobotní lenošení. No a dneska mám navíc chuť do toho trochu rýpnout, takže znamení. Připravte se, dnes vám nebudu jen hladit po hlavě. Je to tak pondělí, jak má být, trochu těžkopádné na rozjezd, ale jakmile se kolo roztočí, půjde to samo. Tak pojďme na to, co vám hvězdy dneska nachystaly. Beran dnes zase jede na plný plyn hned od rána, jenže pondělí tohle tempo nemá rádo, tak si občas vydechněte, ať nevyhoříte už v 10 dopoledne. Bík bude dneska tvrdohlavý jako bagančata zapadlá v blátě, kolegyně v práci to pozná hned na první poradě, tak trochu slevte. Blíženci budou mluvit za 3 lidi najednou, což je sice zábavné, ale šéf možná ocení, když se dneska vyjádříte o polovinu stručněji. Rak se dneska rozhodne, že pondělí přežije jen s hrnkem čaje a oblíbeným pléduem, a upřímně, kdo by se divil, uznávám to jako strategii. Lev bude mít pocit, že týden by měl začínat jeho vstupem na pódium, no jenom pozor, aby ho kolegyně u kávovaru nezastavili tou klasickou hláškou, že zase někdo potřebuje pozornost. Pana si dneska zkontroluje seznam úkolů 3x, než vůbec vyrazí z domu, a já se přiznávám, že mě by takový seznam ušetřil spoustu zapomenutých nákupů. Váhy budou celé pondělí váhat, jestli dát přednost práci nebo kafi s kamarádkou, no a mezi námi, kafe většinou vyhraje a není na tom nic špatného. Štír bude mít dneska ostrý jazyk, soused na schodech to pozná, když se ho zeptá na něco úplně nevinného a dostane odpověď jako břitva. Střelec plánuje dneska něco spontánního, třeba výlet na příští víkend, jenom pozor, ať neslíbíte babičce, že dorazíte zrovna ve chvíli, kdy máte fakt nabito. Kozoroh si dneska zase naloží o práci víc, než je zdrávo, a já mu říkám, zkuste jednou říct ne, svět se kvůli tomu nezboří. Vodnář bude mít dneska hlavu plnou nápadů,

jeden šílenější než druhý, a kolega vedle u vás v kanceláři bude koukat, jak to všechno stihnete rozmyslet do oběda. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná až moc, takže pozor na tramvaj, ať nezůstanete stát na zastávce s hlavou někde úplně jinde. To se mi minulý týden stalo mně a čekala jsem pak 20 minut na další spoj. Tak vidíte, pondělí jako řemen, nikomu to dneska nedám zadarmo, ale berte to tak, že je to jen takové hravé popíchnutí, nežádná věda, a jak ten váš den doopravdy dopadne, je čistě na vás, žádné souhvězdí vám do toho nekecá. Já teď po vysílání běžím domů nakrmit kočku, protože ta má pocit, že pondělí je ten nejhorší den na světě, pokud jí miska zeje prázdnotou, a pak mě čeká ještě jedna porce papírování, na kterou se teda vůbec netěším, i když to žádná hvězda nezmění. Bucifal mi slíbil poslední kafe dne, tak snad dorazí dřív, než mi dojde trpělivost. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, přežijte to pondělí po svém a zítra, v úterý, se tu zase slyšíme.

0: Je 9 hodin.
1: Přeji pěkné dopoledne. Jsem Nika a tohle jsou zprávy Čet rádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Ruský raketový útok na Charkov si vyžádal mrtvé a zraněné, Severní Korea znovu testovala balistické rakety a obyvatelé jihočeského Dasného se po letech dočkali klidu díky novému obchvatu. Letošní sucho a tropická léta výrazně srazily výnosy cukrové řepy, která se letos stala nejpostiženější plodinou. Podle pevných odhadů agrární komory se škody zemědělců blíží 1 miliardě korun a pěstitelé navíc hlásí i nižší cukernatost sklizně. Při ruském raketovém útoku na předměstí Charkova zahynuli v pondělí večer 3 lidé a 9 dalších se zranilo, mezi zraněnými jsou i 2 děti. Střela podle ukrajinského serveru Ukrajinská pravda zasáhla budovu místní samoobsluhy. Obyvatelé jihočeských obcí Dasný a Češnovice se po více než 2 letech čekání konečně dočkali otevření nového obchvatu, který odvedl dopravu mezi Českými Budějovicemi a Pískem mimo jejich domy. Obcemi dosud denně projížděly desítky tisíc aut a místní si teď teprve zvykají na ticho. Severní Korea v pondělí znovu vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, podle agentur pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Test přišel jen pár dní poté, co Jižní Korea poprvé vyzkoušela vlastní hypersonický klouzavý systém. Kriminalisté v Hradci Králové obvinili 63-letého muže z pokusu o vraždu po sporu 2 mužů v Chlumci nad Cidlinou. K incidentu došlo minulou středu večer v rodinném domě a poškozený muž zůstává hospitalizovaný v nemocnici. A teď sport. Velkou Pardubickou po druhé v řadě ovládl irský žokej Keith Michael Donoghue, tentokrát sedle 10-letého Valacha Fine Orders a o vítězi rozhodla až cílová rovinka. V zámořské hokejové lize hráči New York Rangers s Jaroslavem Fmelařem v sestavě jasně přehráli Vancouver s Filipem Hrunkem a připsali si už 4. vítězství z posledních 5 zápasů. A na závěr dobrá zpráva z Valašska, rodině Vzašové na Vsetínsku, která doma pečuje o ležící babičku, pomáhá zvládat náročnou péči mobilní hospic Citadela z Valašského Meziříčí. Vnuk se díky němu naučil babičku polohovat, krmit i přesazovat z postele do křesla a sám říká, že mu to dodalo odvahu.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 8 stupňů, v Brně jasno a 6, v Ostravě polojasno a 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Prosktylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Nika má pro řidiče aktuální situaci na silnicích. Na dálnici D2 na prvním kilometru směrem na Bratislavu došlo před chvílí k nehodě 2 vozidel. Na vozovce je překážka. Projíždí se zde se zvýšenou opatrností. V Praze, v ulici v Sedlci na křižovatce s Kamíckou ulicí, se před chvílí srazila 2 auta, i tady počítejte s omezeným provozem. Na silnici číslo 52 u obce Perná na Břeclavsku se před necelou hodinou střetla 2 osobní auta, vozovka je částečně omezená. A na silnici číslo 13 v obci Pertoltice na Liberecku probíhá vyšetřování nehody, provoz je tam komplikovaný už přes hodinu. Z dalších omezení připomínáme, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rozsáhlá přestavba. V místě tvoří kolony, platí to až do konce listopadu příštího roku. U Chlumce na Ústecku se zase staví nový kruhový objezd na silnici 3. třídy, omezení tam potrvá do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet rádia. Šťastnou cestu, Nika.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Nika a rychlý přehled zpráv. Co se děje doma i ve světě? Ruský raketový útok zasáhl obchod u Charkova a vyžádal si mrtvé i zraněné. Severní Korea znovu testovala balistické rakety směrem k Japonskému moři. Obyvatelé jihočeského Desného a Češnovic se konečně dočkali klidu po otevření nového obchvatu. Sucho letos citelně poškodilo úrodu cukrové řepy a způsobilo zemědělcům značné škody. Policie v Chlumci nad Cidlinou obvinila muže z pokusu o vraždu po sporu se sousedem. A na závěr sport irský žokej obhájil triumf na Velké Pardubické a hokejisté New York Rangers si poradili s Vancouverem.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze porojasno a 8 stupňů, v Brně jasno a 6, v Ostravě zataženo a 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Trosktylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 16, ve čtvrtek až v sobotu mohavo, teploty mezi 11 a 17 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 11. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Četrádia.
0: Dopravní servis.
1: Nika má pro řidiče aktuální situaci na silnicích. Na dálnici D2 na prvním kilometru směrem na Bratislavu došlo před chvílí k nehodě dvou vozidel, na vozovce je překážka, projíždí se zde se zvýšenou opatrností. V Praze, v ulici v Seduci na křižovatce s Kamíckou ulicí, se před chvílí srazila dvě auta, i tady počítejte s omezeným provozem. Na silnici číslo 52 u obce Perná na Břeclavsku se před necelou hodinou střetla dvě osobní auta, vozovka je částečně omezená. A na silnici číslo 13 v obci Pertoltice na Liberecku probíhá vyšetřování nehody, provoz je tam komplikovaný už přes hodinu. Z dalších omezení připomínáme, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rozsáhlá přestavba, v místě tvoří kolony, platí to až do konce listopadu příštího roku. U Chlumce na Ústecku se zase staví nový kruhový objezd na silnici 3. třídy, omezení tam potrvá do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Četrádia. Šťastnou cestu, Nika.

0: Dobré dopoledne z Czech Rádia, máme 9.40.
1: Ty ses dneska zase předvedla, Vlasti, přinést si do studia půl litr vlažného čaje, to je zkrátka barvaství.
0: Čaj bodne, zvlášť když je venku polojasno a 8 stupňů.
1: No jo, ale odpoledne má být až 14 stupňů, tak nebrkli.
0: Co máš dál?
1: Věděla jsi, že Brailleovo písmo pro nevidomé vzniklo původně jako vojenský vynález pro boj v noci?
0: Fakt.
1: V roce 1818 vymyslel francouzský důstojník Charles Barbier takzvané noční psaní, aby vojáci v zákopech nemuseli svítit svíčkou a neprozradili se nepříteli.
0: Tože, vojáci v noci nahmatávali tečky na papíře.
1: Byla to vystoupená písmena a znaky. Teprve o pár let později to 15-letý kluk Louis Braille zjednodušil na dnešních 6 bodů.
0: Takže celá ta genialita vlastně vznikla z armádního nápadu.
1: No jo, bez vojáků by na to nepřišel.
0: To ne.
1: To bych neřekla, bez Barbiera by neměl z čeho vycházet.
0: Ne, podle mě byl geniální sám a armáda v tom hraje druhotnou roli. V 10 hodin budou zprávy Czech Rádia, tak to utneme a dáme si pěkný rytmus.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Je 10 hodin.
1: Dobré dopoledne, tady Nika. Projdeme si spolu, co se od rána změnilo. Co byste dnes neměli minout? Ruský raketový útok na Charkov si vyžádal mrtvé a zraněné, Severní Korea znovu testovala balistické rakety a obyvatelé jihočeského Dasného se po letech dočkali klidu díky novému obchvatu. Severní Korea v pondělí znovu vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, podle agentur pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Test přišel jen pár dní poté, co Jižní Korea poprvé vyzkoušela vlastní hypersonický klouzavý systém. Letošní sucho a tropická léta výrazně srazily výnosy cukrové řepy, která se letos stala nejpostiženější plodinou. Podle pevných odhadů agrární komory se škody zemědělců blíží 1 miliardě korun a pěstitelé navíc hlásí i nižší cukernatost sklizně. Kriminalisté v Hradci Králové obvinili 63-letého muže z pokusu o vraždu po sporu dvou mužů v Chlumci nad Cidlinou. K incidentu došlo minulou středu večer v rodinném domě a poškozený muž zůstává hospitalizovaný v nemocnici. Při ruském raketovém útoku na předměstí Charkova zahynuli v pondělí večer 3 lidé a 9 dalších se zranilo, mezi zraněnými jsou i 2 děti. Střela podle ukrajinského serveru Ukrajinská pravda zasáhla budovu místní samoobsluhy. Obyvatelé jihočeských obcí Dasný a Češnovice se po více než 2 letech čekání konečně dočkali otevření nového obchvatu, který odvedl dopravu mezi Českými Budějovicemi a Pískem mimo jejich domy. Obcemi dosud denně projížděly desítky tisíc aut a místní si teď teprve zvykají na ticho. A teď sport. Velkou Pardubickou podruhé v řadě ovládl irský žokej Keith Michael Donoghueho, tentokrát sedle 10letého Valacha Fine Orders a o vítězi rozhodla až cílová rovinka. V zámořské hokejové lize hráči New York Rangers s Jaroslavem Chmelařem v sestavě jasně přehráli Vancouver s Filipem Hrunkem a připsali si už 4. vítězství z posledních 5 zápasů. A na závěr dobrá zpráva z Valašska, rodině v Zešové na Vsetínsku, která doma pečuje o ležící babičku, pomáhá zvládat náročnou péči mobilní hospic Citadela z Valašského Meziříčí. Vnuk se díky němu naučil babičku polohovat, krmit i přesazovat z postele do křesla a sám říká, že mu to dodalo odvahu.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 9 stupňů, v Brně 7 a v Ostravě 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Hlásí se Nika s dopravním přehledem Čet Rádia. V Praze došlo k nehodě v Bubeničském tunelu, kde jsou 2 havarovaná vozidla a neprůjezdný levý jízdní pruh. Na místě zasahuje policie. Nehoda se stala před chvílí. Další nehoda komplikuje dopravu v Brně v ulici Koliště, kde 2 osobní auta tvoří překážku na vozovce. Projíždějte opatrně. V Břeclavi v ulici Národních hrdinů havarovala 2 vozidla a brání provozu v celé šířce vozovky. Před hodinou došlo také k nehodě u Sedlce na křižovatce Kamícké a v Sedlici v Praze, kde zůstává překážka na vozovce. Na dálnici D1 u 333. kilometru ve směru na Brno bylo zdržení odstraněno a provoz je už obnovený ve všech pruzích. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2. V místě sjezdu exit 196B na Brno centrum se tvoří kolony. Počítejte s tím. U Kaplice jsou kvůli stavbě D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, platí až do 26. listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Nika.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Nika, krátce to nejdůležitější. Pojďme na to nejdůležitější. Ruský raketový útok zasáhl obchod u Charkova a vyžádal si mrtvé i zraněné. Severní Korea znovu testovala balistické rakety směrem k Japonskému moři. Obyvatelé jihočeského Dasného a Češnovic se konečně dočkali klidu po otevření nového obchvatu. Sucho letos citelně poškodilo úrodu cukrové řepy a způsobilo zemědělcům značné škody. Policie v Chlumci nad Cidlinou obvinila muže z pokusu o vraždu po sporu se sousedem. A na závěr sport, irský žokej obhájil triumf na Velké Pardubické a hokejisté New York Rangers si poradili s Vancouverem.
0: Počasí.
1: Mlkneme, jak je venku. Aktuálně máme polojasno, v Praze 9 stupňů, v Brně 8 a v Ostravě 9. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Prostylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 16, ve čtvrtek až v sobotu mohavo, teploty mezi 11 a 17 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 11. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Hlásí se Nika s dopravním přehledem Četrádia. V Praze došlo k nehodě v Bubenickém tunelu, kde jsou dvě havarovaná vozidla a neprůjezdný levý jízdní pruh. Na místě zasahuje policie. Nehoda se stala před chvílí. Další nehoda komplikuje dopravu v Brně v ulici Koliště, kde dvě osobní auta tvoří překážku na vozovce. Projíždějte opatrně. V Břeclavi v ulici Národních hrdinů havarovala dvě vozidla a brání provozu v celé šířce vozovky. Před hodinou došlo také k nehodě u Sedlce na křižovatce Kamícké a v Sedlici v Praze, kde zůstává překážka na vozovce. Na dálnici D1 u 333. kilometru ve směru na Brno bylo zdržení odstraněno a provoz je už obnovený ve všech pruzích. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2. V místě sjezdu exit 196B na Brno centrum se tvoří kolony. Počítejte s tím. U Kaplice jsou kvůli stavbě D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, platí až do 26. listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Nika.

0: Venku je zataženo, 10 stupňů a ta sichravá mlha na skle člověka zrovna nerozveselí.
1: Dobré dopoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 11 a ty už zase remcáš.
0: Neremcám vlasti, jenom přemýšlím nad tou zprávou z jihočeského Dasného a Češnovic.
1: Tak k věci.
0: Místní tam po dvou letech stavby dostali nový obchvat a hlásí, že si teď teprve zvykají na ticho.
1: To je nádhera.
0: No jo, jenže představ si, že vyjdeš na zahradu a neslyšíš vůbec nic, to musí být šíleně nepřirozené.
1: Proč pro boha?
0: Protože z toho ticha člověku začne hrabat a v autě najednou slyšíš každý divný zvuk motoru.
1: Když jedu v autě, chci klid a ne desítky tisíc kamionů pod okny.
0: Mě nepřetržitý hukot uklidňuje, aspoň vím, že svět ještě funguje a kára jede.
1: To je blbost.
0: Ne, podle mě to ticho za pár týdnů všechny začne znervozňovat.
1: V 11 hodin zprávy a teď hudba.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a je pondělí 12. října, takže ano, přesně ten den, kdy si člověk v duchu říká, že víkend trval tak akorát 5 minut. Já osobně pondělí beru jako takovou daň za to hezké sobotní lenošení. No a dneska mám navíc chuť do toho trochu rýpnout, takže znamení. Připravte se, dnes vám nebudu jen hladit po hlavě. Je to tak pondělí, jak má být, trochu těžkopádné na rozjezd, ale jakmile se kolo roztočí, půjde to samo. Tak pojďme na to, co vám hvězdy dneska nachystaly. Beran dnes zase jede na plný plyn hned od rána, jenže pondělí tohle tempo nemá rádo, tak si občas vydechněte, ať nevyhoříte už v 10 dopoledne. Bík bude dneska tvrdohlavý jako bagančata zapadlá v blátě, kolegyně v práci to pozná hned na první poradě, tak trochu slevte. Blíženci budou mluvit za 3 lidi najednou, což je sice zábavné, ale šéf možná ocení, když se dneska vyjádříte o polovinu stručněji. Rak se dneska rozhodne, že pondělí přežije jen s hrnkem čaje a oblíbeným pléduem, a upřímně, kdo by se divil, uznávám to jako strategii. Lev bude mít pocit, že týden by měl začínat jeho vstupem na pódium, no jenom pozor, aby ho kolegyně u kávovaru nezastavili tou klasickou hláškou, že zase někdo potřebuje pozornost. Pana si dneska zkontroluje seznam úkolů 3x, než vůbec vyrazí z domu, a já se přiznávám, že mě by takový seznam ušetřil spoustu zapomenutých nákupů. Váhy budou celé pondělí váhat, jestli dát přednost práci nebo kafi s kamarádkou, no a mezi námi, kafe většinou vyhraje a není na tom nic špatného. Štír bude mít dneska ostrý jazyk, soused na schodech to pozná, když se ho zeptá na něco úplně nevinného a dostane odpověď jako břitva. Střelec plánuje dneska něco spontánního, třeba výlet na příští víkend, jenom pozor, ať neslíbíte babičce, že dorazíte zrovna ve chvíli, kdy máte fakt nabito. Kozoroh si dneska zase naloží o práci víc, než je zdrávo, a já mu říkám, zkuste jednou říct ne, svět se kvůli tomu nezboří. Vodnář bude mít dneska hlavu plnou nápadů, jeden šílenější než druhý, a kolega vedle u vás v kanceláři bude koukat, jak to všechno stihnete rozmyslet do oběda. Ryby budou dneska trochu zasněné, možná až moc, takže pozor na tramvaj, ať nezůstanete stát na zastávce s hlavou někde úplně jinde, to se mi minulý týden stalo mě a čekala jsem pak 20 minut na další spoj. Tak vidíte, pondělí jako řemen, nikomu to dneska nedám zadarmo, ale berte to tak, že je to jen takové hravé popíchnutí, nežádná věda, a jak ten váš den doopravdy dopadne, je čistě na vás, žádné souhvězdí vám do toho nekecá. Já teď po vysílání běžím domů nakrmit kočku, protože ta má pocit, že pondělí je ten nejhorší den na světě, pokud jí miska zeje prázdnotou, a pak mě čeká ještě jedna porce papírování, na kterou se teda vůbec netěší.

tím, i když to žádná hvězda nezmění. Bucifal mi slíbil poslední kafe dne, tak snad dorazí dřív, než mi dojde trpělivost. Tohle byla Vlasta pro Čet Rádio, přežijte to pondělí po svém a zítra, v úterý, se tu zase slyšíme.

0: Je 11 hodin.
1: Dopoledne je v plném proudu a já, Nika, vám k němu přináším zprávy. Co se děje doma i ve světě? Ruský raketový útok na Charkov si vyžádal mrtvé a zraněné, Severní Korea znovu testovala balistické rakety a obyvatelé jihočeského Desného se po letech dočkali klidu díky novému obchvatu. Obyvatelé jihočeských obcí Desný a Češnovice se po více než dvou letech čekání konečně dočkali otevření nového obchvatu, který odvedl dopravu mezi Českými Budějovicemi a Pískem mimo jejich domy. Obcemi dosud denně projížděly desítky tisíc aut a místní si teď teprve zvykají na ticho. Severní Korea v pondělí znovu vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, podle agentur pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Test přišel jen pár dní poté, co Jižní Korea poprvé vyzkoušela vlastní hypersonický klouzavý systém. Při ruském raketovém útoku na předměstí Charkova zahynuli v pondělí večer 3 lidé a 9 dalších se zranilo, mezi zraněnými jsou i 2 děti. Střela podle ukrajinského serveru Ukrajinská pravda zasáhla budovu místní samoobsluhy. Kriminalisté v Hradci Králové obvinili 63-letého muže z pokusu o vraždu po sporu dvou mužů v Chlumci nad Cidlinou. K incidentu došlo minulou středu večer v rodinném domě a poškozený muž zůstává hospitalizovaný v nemocnici. Letošní sucho a tropická léta výrazně srazily výnosy cukrové řepy, která se letos stala nejpostiženější plodinou. Podle pevných odhadů agrární komory se škody zemědělců blíží 1 miliardě korun a pěstitelé navíc hlásí i nižší cukernatost sklizně. A teď sport. Velkou Pardubickou podruhé v řadě ovládl irský žokej Keith Michael Donoghue, tentokrát sedle 10letého Valacha Fine Orders a o vítězi rozhodla až cílová rovinka. V zámořské hokejové lize hráči New York Rangers s Jaroslavem Fnelařem v sestavě jasně přehráli Vancouver s Filipem Hrunkem a připsali si už 4. vítězství z posledních 5 zápasů. A na závěr dobrá zpráva z Valašska, rodině v Zešové na Vsetínsku, která doma pečuje o ležící babičku, pomáhá zvládat náročnou péči mobilní hospic Citadela z Valašského Meziříčí. Vnuk se díky němu naučil babičku polohovat, krmit i přesazovat z postele do křesla a sám říká, že mu to dodalo odvahu.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 10 stupňů, v Brně jasno a 9, v Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Prostylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Tady Nika a dopolední doprava. Kde to právě drhne? Na dálnici D5 na 0. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě nákladního vozidla. Na vozovce zůstávají 2 havarovaná vozidla a tvoří překážku. Provoz je veden se zvýšenou opatrností. V Praze na Ďáblické ulici ve směru ven z města se před hodinou srazilo dodávkové a osobní vozidlo, na místě je také překážka na vozovce. Na silnici číslo 19 v Táboře havarovalo osobní auto do dopravní značky, provoz je omezen. A na silnici číslo 16 u Jičína havarovalo vozidlo mimo komunikaci, jeden pruh je neprůjezdný, na místě zasahuje policie. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je třeba počítat s koloniemi, omezení potrvá do 28. listopadu. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, a to až do 26. listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a pěkné dopoledne přeje Nika.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Nika a krátké zprávy, ať jste v obraze. A tady jsou hlavní titulky. Ruský raketový útok zasáhl obchod u Charkova a vyžádal si mrtvé i zraněné. Severní Korea znovu testovala balistické rakety směrem k Japonskému moři. Obyvatelé jihočeského Dasného a Čišnovic se konečně dočkali klidu po otevření nového obchvatu. Sucho letos citelně poškodilo úrodu cukrové řepy a způsobilo zemědělcům značné škody. Policie v Chlumci nad Cidlinou obvinila muže z pokusu o vraždu po sporu se sousedem. A na závěr sport irský žokej obhájil triumf na Velké Pardubické a hokejisté New York Rangers si poradili s Vancouverem.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, v Brně jasno a 10, v Ostravě polojasno a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 16, ve čtvrtek až v sobotu mohavo, teploty mezi 11 a 17 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 11. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tady Nika a dopolední doprava. Kde to právě drhne? Na dálnici D5 na 0. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě nákladního vozidla. Na vozovce zůstávají dvě havarovaná vozidla a tvoří překážku. Provoz je veden se zvýšenou opatrností. V Praze na Ďáblické ulici ve směru ven z města se před hodinou srazilo dodávkové a osobní vozidlo. Na místě je také překážka na vozovce. Na silnici číslo 19 v Táboře havarovalo osobní auto do dopravní značky, provoz je omezen. A na silnici číslo 16 u Jičína havarovalo vozidlo mimo komunikaci, jeden pruh je neprůjezdní, na místě zasahuje policie. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je třeba počítat s koloniemi, omezení potrvá do 28. listopadu. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím, a to až do 26. listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a pěkné dopoledne přeje Nika.

0: Sledoval jsi někdy ochotnické divadlo v nejvýše položeném kamenném divadle u nás?
1: Nezdržuji vlasti, zrovna si míchám kávu a navíc je dobré dopoledne z Čet rádia za 20 minut 12.
0: Venku je zataženo a 11 stupňů, tak nepiš závěrečnou zprávu a radši poslouchej.
1: To je tak spěšného?
0: Začal 57. ročník přehlídky Krakonošů v divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou.
1: Aha.
0: Hrají tam ochotníci z celé republiky a jejich tradice je dokonce zapsaná na seznamu UNESCO.
1: No jo, mě by stačilo, kdyby v tom divadle pořádně topili.
0: Místo řečí si zajet do Krkonoš na představení, Kára to zvládne.
1: Hrabi ten kopec věla, ale já radši zůstanu u teplého kafe.
0: Ty jsi prostě hroznej lenoch.
1: Celou zprávy a teď hudba.

0: Je 12 hodin.
1: Dobré odpoledne u Čet rádia. U mikrofonu Nika a přehled toho, co se dnes stalo. O čem se dnes mluví? Evropská unie schválila další vlnu sankcí proti Rusku a křehké energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem se ušláme, zatímco v Liberci je jasno o nové radniční koalici. Na mezinárodním letišti v saúdsko-arabském Riádu znovu dopadla střela, tentokrát zasáhla terminál pro cestující. Zahynul přitom nejméně jeden člověk a dalších 11 lidí se zranilo. K útoku se přihlásili jemenští povstalci Husíové podporovaní Íránem, přičemž počet obětí sobotního útoku na stejné letiště mezitím stoupl na 13. Ministři zahraničí Evropské unie se sešli v Lucemburku a schválili dosud nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku, který zasahuje přes 1600 subjektů spojených s ruským vojensko-průmyslovým komplexem. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová připomněla, že tlak na Moskvu by byl účinnější, kdyby postup Evropské unie podpořily i Spojené státy. Ministři jednali také o situaci na Ukrajině a o dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kremlem ohledně dodávek nafty. V Liberci je po komunálních volbách jasno o nové koalici. Dohodli se na ní vítězní starostové pro Liberecký kraj s uskupením Lepší Liberec a koalicí Liberec otevřený lidem spolu s Piráty. Dohromady by měli v 39 členém zastupitelstvu pohodlnou většinu 31 hlasů. V opozici tak nejspíš zůstane jen hnutí ANO, které v Liberci vládlo posledních 12 let. Americký prezident Donald Trump v neděli oznámil, že se Rusko a Ukrajina dohodli na ukončení útoků na energetickou infrastrukturu, třeba na elektrárny. Dohoda ale dlouho nevydržela, Rusko totiž krátce poté znovu zasáhlo ukrajinskou energetickou síť. Ukrajinský prezident Zelenský navíc upozornil, že jeho země v tuto chvíli žádné funkční rafinerie k případným odvetným útokům nemá. Soud pondělí potrestal muže, který letos v únoru v Žamberku na Orlickou stecku zabil svého souseda z ubytovny. Po předchozí rvačce mu zasadil bodnou ránu, jež byla smrtelná. Soud přijal dohodu o vině a trestu a poslal obžalovaného na 13,5 roku do věznice se zvýšenou ostrahou. A teď sport. Fotbalisté Slávie po 10 odehraných kolech vedou Champions League o 6 bodů před Libercem, který v neděli doma prohrál se Slováckem 2-0. Pozornost ale strhl i brankář soupeře Heča, jehož famózní přihrávku ke gólu ocenil fotbalový expert Pavel Horvát. Fotbalisté Sparty zdolali Pardubice 2-0 a v neúplné tabulce jsou nově třetí. Trápí se ale útočník Jonathan Brunes, který v lize zatím skóroval jen jednou, trenér mu však stále věří. A na závěr něco pozitivního z Liberce. Místní lidové sady se o víkendu po roční a půleté rekonstrukci otevřely veřejnosti jako nové hudební a kulturní centrum. Návštěvníci se mohou těšit na moderní koncertní sál i nahrávací studia, slavnostní otevření si nenechala ujít ani kapela Těla.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 11 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě zataženo a 12. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 5 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Nika má pro řidiče aktuální situaci na silnicích. Na dálnici D0 na 17. kilometru ve směru na Ruzyni se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, provoz je omezený. V Praze na Liberecké ulici v Praze 8 hlásí nehodu dodávky s osobním autem. v Táboře na silnici číslo 19 a ve Strakonicích v ulici Písecká komplikují provoz havárie s překážkami na vozovce. Řidiči tudy projíždějí jen se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 37 u Dvora Králové nad Labem se srazilo osobní a nákladní auto, policie na místě vyšetřuje nehodu. V Praze v ulici Spojovací bloku je po nehodě nákladního auku s osobákem jeden pruh. Na dálnici D0 na 62. kilometru ve směru na D1 havarovali autobus s osobním autem, zasahují hasiči i policie. Na dálnici D5 u sjezdu na exit 0 směrem na Prahu omezuje provoz havarované nákladní auto. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony až do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu, omezení potrvá do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a příjemné odpoledne přeje Nika.

0: Krátké zprávy.
1: Nika vás vítá u krátkého přehledu zpráv. Co byste dnes neměli minout? Evropská unie schválila nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku. Příměří na útoky na energetiku mezi Ruskem a Ukrajinou nevydrželo dlouho. Na letišti v Riádu znovu dopadla střela jemenských povstalců Husíů. V Liberci se domluvila nová vládnoucí koalice. Soud poslal muže, který zabil souseda na obytovně v Žamberku, na dlouhá léta do vězení. A ve sportu se ligový náskok drží Slavia, zatímco Sparta řeší střeleckou krizi svého útočníka.
0: Počasí.
1: Mlkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě zataženo a 12. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 5 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, ve středu přehánky, teploty kolem 17, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, v pátek mohavo, teploty kolem 15, v sobotu zataženo, teploty kolem 11, v neděli deštivo, teploty kolem 11. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Nika má pro řidiče aktuální situaci na silnicích. Na dálnici D0 na 17. kilometru ve směru na Ruzyni se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, provoz je omezený. V Praze na Liberecké ulici v Praze 8 hlásí nehodu dodávky s osobním autem. V Táboře na silnici číslo 19 a ve Strakonicích v ulici Písecká komplikují provoz havárie s překážkami na vozovce. Řidiči tudy projíždějí jen se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 37 u Dvora Králové nad Labem se srazilo osobní a nákladní auto, policie na místě vyšetřuje nehodu. V Praze v ulici spojovací bloku je po nehodě nákladního auku s osobákem jeden pruh. Na dálnici D0 na 62. kilometru ve směru na D1 havarovali autobus s osobním autem, zasahují hasiči i policie. Na dálnici D5 u sjezdu na exit 0 směrem na Prahu omezuje provoz havarované nákladní auto. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony až do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu, omezení potrvá do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a příjemné odpoledne přeje Nika.

0: Thank you. It's very much.
1: Dobré odpoledne z Četrádia, je 12.40 a ve studiu je Bucipal a Vlasta.
2: Venku je zataženo, 13 stupňů a dneska slaví narozeniny slavný filmový Wolverine Hugh Jackman.
1: Ten chlap má dokonce i vlastní značku pražené kávy.
2: To ale nikoho nezajímá, bucouši, hlavní je, že zpívá v muzikálech a hraje v akčních trhácích.
1: No jo, bez kávy by ale takové výkony nepodal.
2: Blbost.
1: A kdo je ten druhý oslavenec?
2: Americký sjezdař Bode Miller. Ten chlap jezdil po sjezdovkách tak divoce, že z toho všem tuhla krev v žilách.
1: Na lyžích je podle mě nejdůležitější hlavně opatrnost.
2: Ne.
1: To bych neřekl, úraz na svahu za to nestojí.
2: Riziko k tomu prostě patří.
1: Celou zprávě a teď hudba.

0: Je 13 hodin.
1: Dobré odpoledne vám všem. Agátka má přehled toho, co dnešek přinesl. Ve zprávách dnes. Evropská unie schválila další vlnu sankcí proti Rusku a křehké energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem se ošláme, zatímco v Liberci je jasno o nové radniční koalici. V Liberci je po komunálních volbách jasno o nové koalici. Dohodli se na ní vítězní starostové pro liberecký kraj s uskupením Lepší Liberec a koalicí Liberec otevřený lidem spolu s Piráty. Dohromady by měli v 39 členném zastupitelstvu pohodlnou většinu 31 hlasů. V opozici tak nejspíš zůstane jen hnutí ANO, které v Liberci vládlo posledních 12 let. Americký prezident Donald Trump v neděli oznámil, že se Rusko a Ukrajina dohodli na ukončení útoků na energetickou infrastrukturu, třeba na elektrárny. Dohoda ale dlouho nevydržela, Rusko totiž krátce poté znovu zasáhlo ukrajinskou energetickou síť. Ukrajinský prezident Zelenský navíc upozornil, že jeho země v tuto chvíli žádné funkční rafinerie k případným odvetným útokům nemá. Soud v pondělí potrestal muže, který letos v únoru v Žamberku na Orlicko-Ústecku zabil svého souseda z ubytovny. Po předchozí rvačce mu zasadil bodnou ránu, jež byla smrtelná. Soud přijal dohodu o vině a trestu a poslal obžalovaného na 13,5 roku do věznice se zvýšenou ostrahou. Na mezinárodním letišti v saúdsko-arabském Riádu znovu dopadla střela, tentokrát zasáhla terminál pro cestující. Zahynul přitom nejméně jeden člověk a dalších 11 lidí se zranilo. K útoku se přihlásili jemenští povstalci Husíové podporovaní Íránem, přičemž počet obětí sobotního útoku na stejné letiště mezitím stoupl na 13. Ministři zahraničí Evropské unie se sešli v Lucemburku a schválili dosud nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku, který zasahuje přes 1600 subjektů spojených s ruským vojensko-průmyslovým komplexem. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová připomněla, že tlak na Moskvu by byl účinnější, kdyby postup Evropské unie podpořili i Spojené státy. Ministři jednali také o situaci na Ukrajině a o dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kremlem ohledně dodávek nafty. A teď sport. Fotbalisté Slávie po 10 odehraných kolech vedou Champions League o 6 bodů před Libercem, který v neděli doma prohrál se Slováckem 2-0. Pozornost ale strhl i brankář soupeře Heča, jehož famózní přihrávku ke gólu ocenil fotbalový expert Pavel Horváth. Fotbalisté Sparty zdolali Pardubice 2-0 a v neúplné tabulce jsou nově třetí. Trápí se ale útočník Jonathan Brunes, který v lize zatím skóroval jen jednou, trenér mu však stále věří. A na závěr něco pozitivního z Liberce. Místní lidové sady se o víkendu po roční a půleté rekonstrukci otevřely veřejnosti jako nové hudební a kulturní centrum. Návštěvníci se mohou těšit na moderní koncertní sál i nahrávací studia, slavnostní otevření si nenechala ujít ani kapela Těla.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 13 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 12. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 5 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Tady Agátka. Než nastartujete, poslechněte si dopravu. Na silnici I8 v Cínovecké ulici v Praze Ďáblicích došlo před chvílí k nehodě a provoz je omezen. Na Pražském okruhu, na 62. kilometru ve směru na dálnici D1, se před hodinou stala nehoda autobusu s osobním vozidlem, zpevněná krajnice je neprůjezdná a na místě zasahují hasiči i policie. na Pražském okruhu na 17. kilometru ve směru na Ruzyni a dálnici D7 došlo před hodinou k nehodě dvou osobních vozidel. V ulici spojovací na Praze 9 havarovalo nákladní auto s osobním vozidlem a jeden jízdní pruh je neprůjezdný. Na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna dál probíhá přestavba. V místě se tvoří kolony a omezení potrvá do konce listopadu. Na dálnici D48 u Nošovic se staví nový sjezd, který má v budoucnu ulehčit dopravě v okolí. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Agátka.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu ČT Rádia Agátka pojďme na přehled. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Evropská unie schválila nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku. Příměří na útoky na energetiku mezi Ruskem a Ukrajinou nevydrželo dlouho. Na letišti v Riádu znovu dopadla střela jemenských povstalců Husíů. V Liberci se domluvila nová vládnoucí koalice. Soud poslal muže, který zabil souseda na ubytovně v Žamberku, na dlouhá léta do vězení. A ve sportu si ligový náskok drží Slavia, zatímco Sparta řeší střeleckou krizi svého útočníka.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně máme zataženo, v Praze 13 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 13. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 5 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, ve středu přehánky, teploty kolem 17, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, v pátek mlhavo, teploty kolem 15, v sobotu zataženo, teploty kolem 11, v neděli deštivo, teploty kolem 11. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Tady Agátka. Než nastartujete, poslechněte si dopravu. Na silnici I8 v Cínovecké ulici v Praze Ďáblicích došlo před chvílí k nehodě a provoz je omezen. Na Pražském okruhu, na 62. kilometru ve směru na dálnici D1, se před hodinou stala nehoda autobusu s osobním vozidlem, zpevněná krajnice je neprůjezdná a na místě zasahují hasiči i policie. Na Pražském okruhu, na 17. kilometru ve směru na Ruzyni a dálnici D7, došlo před hodinou k nehodě dvou osobních vozidel. V ulici spojovací na Praze 9 havarovalo nákladní auto s osobním vozidlem a jeden jízdní pruh je neprůjezdný. Na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna dál probíhá přestavba. V místě se tvoří kolony a omezení potrvá do konce listopadu. Na dálnici D48 u Nošovic se staví nový sjezd, který má v budoucnu ulehčit dopravě v okolí. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Agátka.

0: ten olej ze smažení prostě do dřezu nepatří vlasti.
1: Vždyť jsem ho tam nalila jenom trochu. Ale dobré odpoledne z Čet rádia, za 20 minut jsou dvě a venku zas protivně mrholí.
0: No jo, na silnici je to o hubu. Ale když jsme u té vody, natrafil jsem na příběh majáku Armen.
1: To je s ním.
0: Stojí na útesu u britanského ostrova Sein a stavili ho 15 let, protože dělníci mohli vrtat do skály jen za odlivu a při mírných vlnách.
1: To musela být hrozná otrava.
0: Tak mu samotní strážci říkali peklo pekel.
1: Ne.
0: Pak. Chlapíci tam byli zavření celé týdny v obřích bouřích, vlny narážely do oken a nemohli ani vystrčit nos.
1: To byla pro ně tortura.
0: To bych neřekl. Podle mě tam měl člověk konečně svatý klid, žádný schon a žádné zbytečné řeči.
1: Pucane, nesmysl. Po třech dnech v takové kamenné roure by ses zbláznil i ty.
0: Nářez to byl ale ten výhled na otevřené moře a ten božský klid.
1: Dost, rozjíždíš se. Ve 2 hodiny jsou na Čet rádiu zprávy a čas kvapí. Dáme si radši pořádný rytmus.

0: Je 14 hodin.
1: Zdravím vás v odpoledním vysílání. Agátka se hlásí s tím nejdůležitějším. Hlavní události v kostce. Evropská unie schválila další vlnu sankcí proti Rusku a křehké energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem se ušláme, zatímco v Liberci je jasno o nové radniční koalici. Americký prezident Donald Trump v neděli oznámil, že se Rusko a Ukrajina dohodli na ukončení útoků na energetickou infrastrukturu, třeba na elektrárny. Dohoda ale dlouho nevydržela, Rusko totiž krátce poté znovu zasáhlo ukrajinskou energetickou síť. Ukrajinský prezident Zelenský navíc upozornil, že jeho země v tuto chvíli žádné funkční rafinerie k případným odvetným útokům nemá. V Liberci je po komunálních volbách jasno o nové koalici. Dohodli se na ní vítězní starostové pro Liberecký kraj s uskupením Lepší Liberec a koalicí Liberec otevřený lidem spolu s Piráty. Dohromady by měli v 39 členém zastupitelstvu pohodlnou většinu 31 hlasů. V opozici tak nejspíš zůstane jen hnutí ANO, které v Liberci vládlo posledních 12 let. Na mezinárodním letišti v saúdsko-arabském Riádu znovu dopadla střela, tentokrát zasáhla terminál pro cestující. Zahynul přitom nejméně jeden člověk a dalších 11 lidí se zranilo. K útoku se přihlásili jemenští povstalci Husíové podporovaní Íránem, přičemž počet obětí sobotního útoku na stejné letiště mezitím stoupl na 13. Ministři zahraničí Evropské unie se sešli v Lucemburku a schválili dosud nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku, který zasahuje přes 1600 subjektů spojených s ruským vojensko-průmyslovým komplexem. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová připomněla, že tlak na Moskvu by byl účinnější, kdyby postup Evropské unie podpořili i Spojené státy. Ministři jednali také o situaci na Ukrajině a o dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kremlem ohledně dodávek nafty. Soud v pondělí potrestal muže, který letos v únoru v Žamberku na Orlicko-Ústecku zabil svého souseda z ubytovny. Po předchozí rvačce mu zasadil bodnou ránu, jež byla smrtelná. Soud přijal dohodu o vině a trestu a poslal obžalovaného na 13,5 roku do věznice se zvýšenou ostrahou. A teď sport. Fotbalisté Slávie po 10 odehraných kolech vedou Čencligu o 6 bodů před Libercem, který v neděli doma prohrál se Slováckem 2-0. Pozornost ale strhl i brankář soupeře Heča, jehož famózní přihrávku ke gólu ocenil fotbalový expert Pavel Horváth. Fotbalisté Sparty zdolali Pardubice 2-0 a v neúplné tabulce jsou nově třetí. Trápí se ale útočník Jonathan Brunes, který v lize zatím skóroval jen jednou, trenér mu však stále věří. A na závěr něco pozitivního z Liberce. Místní lidové sady se o víkendu po roční a půleté rekonstrukci otevřely veřejnosti jako nové hudební a kulturní centrum. Návštěvníci se mohou těšit na moderní koncertní sál i nahrávací studia, slavnostní otevření si nenechala ujít ani kapela Těla.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 13. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 5 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Agátka se hlásí s dopravním přehledem. Na dálnici 11 u Havířova na Karvinsku došlo před chvílí k nehodě dvou osobních vozidel. Havarovaná auta blokují jeden jízdní pruh a provoz je zúžený. V Praze v ulici Úvalská se před hodinou srazilo nákladní a osobní vozidlo. Neprůjezdní zůstává pravý jízdní pruh. Na dálnici D5 u sjezdu exit 0 směrem na Prahu havarovalo před hodinou nákladní a osobní vozidlo, řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. Na dálnici D0 na 260. kilometru ve směru na D1 se stala nehoda autobusu. Policie a hasiči na místě stále vyšetřují, krajnice je neprůjezdná. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu exit 196B na Brno centrum. V místě se tvoří kolony. U Chlumce na Ústecku probíhá stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 25357. Omezení potrvá do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a příjemné odpoledne přeje Agátka.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Agátka. Co se děje? Hned vám to povím. A tady jsou hlavní titulky. Evropská unie schválila nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku. Příměří na útoky na energetiku mezi Ruskem a Ukrajinou nevydrželo dlouho. Na letišti v Riádu znovu dopadla střela jemenských povstalců Husíů. V Liberci se domluvila nová vládnoucí koalice. Soud poslal muže, který zabil souseda na ubytovně v Žamberku, na dlouhá léta do vězení. A ve sportu se ligový náskok drží Slavia, zatímco Sparta řeší střeleckou krizi svého útočníka.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 14. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 5 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Prostylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, ve středu přehánky, teploty kolem 17, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, v pátek mohavo, teploty kolem 15, v sobotu zataženo, teploty kolem 11, v neděli deštivo, teploty kolem 11. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Agátka se hlásí s dopravním přehledem. Na dálnici 11 u Havířova na Karvinsku došlo před chvílí k nehodě dvou osobních vozidel. Havarovaná auta blokují jeden jízdní pruh a provoz je zúžený. V Praze v ulici Úvalská se před hodinou srazilo nákladní a osobní vozidlo. Neprůjezdní zůstává pravý jízdní pruh. Na dálnici D5 u sjezdu exit 0 směrem na Prahu havarovalo před hodinou nákladní a osobní vozidlo. Řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. Na dálnici D0 na 62. kilometru ve směru na D1 se stala nehoda autobusu. Policie a hasiči na místě stále vyšetřují, krajnice je neprůjezdná. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu exit 196B na Brno centrum. V místě se tvoří kolony. U Chlumce na Ústecku probíhá stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 25357. Omezení potrvá do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a příjemné odpoledne přeje Agátka.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme 14.40.
1: Nezívej tady na mě, bucouši, neměl ses do dvou do rána vrtat v té své staré káře.
0: Kára šlapala skvěle a venku je stejně jenom zataženo a 14 stupňů, tak o nic nepřicházíš.
1: Ale přicházím. Mám pro posluchače skvělý tip na výlet, březenský drak u Chomutova.
0: To ne.
1: Ale jo. Není to žádný pohádkový drak, je to obří kolesové rypadlo v Březně, co váží přes 1000 tun.
0: Dívat se na starý rezavý bagr v dole mi teda jako výlet nepřipadá.
1: To není bagr.
0: Vždyť to rypadlo rypalo hlínu a uhlí, tak co to je jiného?
1: Je to technická památka, dostaneš se přímo do kabiny řidiče a projdeš si tu obří ocelovou konstrukci zevnitř.
0: Na mě ta hromada plechu stejně nebere, já radši pojedu na zahrádku, sednu si na lavičku a budu koukat, jak roste.
1: Bucouši, zbrzdi.
0: To je, já jen říkám.
1: Čas letí, v 15 hodin jsou zprávy Čet rádia a ty se tu zase rozjíždíš. Dáme si radši pořádný nářez.

0: dobré odpoledne. Na chvilku zpomalte a Gátka vám poví, co se děje. Co se děje doma i ve světě. Kybernetický útok ochromil francouzské supermarkety a vyřadil jim chlazení. Hnutí SPD chce zpřísnit tresty za nelegální překročení české hranice a při střelbě na francouzské škole byli zraněni ředitel i učitelka. Ve francouzském městě Aubagne nedaleko Marseille došlo ke střelbě na střední škole, při níž byli zraněni ředitel a jedna z učitelek. Policie zadržela podezřelého, který má být 14-letý žák školy. Na místo míří francouzský ministr vnitra i ministr školství, motiv činu zatím není znám. Francouzské obchodní řetězce zasáhl rozsáhlý kybernetický útok, který vyřadil chladicí zařízení ve zhruba 150 prodejnách. Kvůli výpadku se zkazila řada čerstvých i mražených potravin a francouzská média mluví o velkých škodách. Postiženy jsou obchody sítí u Intermarché i Leclerc. V prvním kole senátních voleb na Žďársku rozhodl mezi druhým a třetím místem Jediný hlas. Lidovec Josef Klement tak o postup do druhého kola připravil kandidáta ODS, lékaře Radka Černého, jen těsným rozdílem. Ten teď zvažuje, zda požádat soud o přepočítání hlasů, což je podle právníků krajně výjimečná situace. Hnutí SPD chce zpřísnit postih za nelegální překročení české hranice občany ze zemí mimo Evropskou unii. Předseda hnutí Tomio Okamura řekl, že ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má připravit změnu, podle které by šlo o trestný čin, nikoli jen o přestupek jako dosud. Podle Okamury se úprava netýká houbařů, myslivců ani občanů Evropské unie. Na dálnici D11 nedaleko Prahy začal v neděli odpoledne hořet autobus plný cestujících. Oheň uhasil řidič projíždějícího vozidla, který zastavil, vytáhl hasicí přístroj a situaci rychle zvládl. Nikomu se nic nestalo a autobus mohl pokračovat dál v jízdě. A teď sport. Hokejisté Pardubic porazili v repríze loňského finále extraligy vedoucí Třinec po prodloužení a připsali si cenné vítězství. Vítězný gól vstřelil Mandát, který zápas označil za důležitý pro vlastní pohodu. A na závěr dobrá zpráva z Prahy. Do Ďáblik se po letech vrátila socha Prameníka, kterou před lety někdo ukradl. Místo originálu teď stojí bronzová replika vytvořená podle díla sochaře Vladimíra Kýna z 60. let minulého století.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě polojasno a 14. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 5 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
1: Dopravní servis.
0: Řidiči, tady Agátka. Mám pro vás situaci na silnicích. Na dálnici D1 ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě na 200. kilometru, na vozovce je překážka, provoz tudy projíždí se zvýšenou opatrností. Vážná nehoda autobusu se stala na dálnici D4 na 24. kilometru směrem na Prahu, havarovala dvě vozidla a krajnice je neprůjezdná, na místo jede policie. Nehoda s nákladním vozidlem komplikuje dopravu na dálnici D11 mezi 7. a 8. kilometrem ve směru na Jaroměř. Probíhá vyšetřování. Před hodinou došlo k nehodě také na silnici i Romítko 11 u Havířova na Karvinsku, kde je neprůjezdný jeden pruh po srážce dvou vozidel. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2. V místě je třeba počítat s koncem u sjezdu na Brno centrum a možnou tvorbou kolon. Omezení potrvá do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku zase komplikuje provoz stavba nového kruhového objezdu na silnici třetí třídy, a to až do konce října. Dálnice jsou mimo zmíněné nehody sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis. jezděte opatrně, loučí se Agátka.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví Agátka. Pár vět a zase bude hrát hudba. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Kybernetický útok vyřadil chlazení v stovkách francouzských supermarketů. SPD navrhuje zpřísnit tresty za nelegální překročení české hranice. Senátní volby na Žďársku rozhodují jediný hlas mezi druhým a třetím místem. Při střelbě na střední škole ve Francii byli zraněni ředitel i učitelka. Hořící autobus s cestujícími u Prahy uhasil projíždějící řidič. A teď sport. Hokejisté Pardubic porazili v prodloužení vedoucí Třinec.
0: Počasí.
1: Mlkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě polojasno a 14. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 5 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, v pátek mlhavo, teploty kolem 15, v sobotu zataženo, teploty kolem 11, v neděli deštivo, teploty kolem 11. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Řidiči, tady Agátka. Mám pro vás situaci na silnicích. Na dálnici D1 ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě na 200. kilometru. Na vozovce je překážka. Provoz tudy projíždí se zvýšenou opatrností. Vážná nehoda autobusu se stala na dálnici D4 na 24. kilometru směrem na Prahu, havarovala dvě vozidla a krajnice je neprůjezdná. Na místo jede policie. Nehoda s nákladním vozidlem komplikuje dopravu na dálnici D11 mezi 7. a 8. kilometrem ve směru na Jaroměř. Probíhá vyšetřování. Před hodinou došlo k nehodě také na silnici i Romítko 11 u Havířova na Karvinsku, kde je neprůjezdný jeden pruh po srážce dvou vozidel. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2. V místě je třeba počítat s koncem u sjezdu na Brno centrum a možnou tvorbou kolon. Omezení potrvá do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku zase komplikuje provoz stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy, a to až do konce října. Dálnice jsou mimo zmíněné nehody sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis. Jezděte opatrně, loučí se Agátka.

0: těch olověných mraků nad Žižkovem za chvíli 100% začne lejt.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia, za 20 minut jsou 4.
0: Mělo být přece slunečno.
1: To počká. Víš, že známý autor dětských knížek Dr. Seuss chtěl svůj první rukopis spálit?
0: To bych neřekl. Proč?
1: Odmítlo ho 27 nakladatelství za sebou. Šel naštvaný po ulici v New Yorku a nesl ten stoh papírů rovnou k domácímu kotli.
0: To chápu.
1: Jenže na křižovatce potkal spolužáka z Vysoké. A ten mu řekl, že hodinu předtím dostal práci jako editor dětské literatury.
0: No jo, šťastná náhoda. Ale podle mě si to ten chlapík vymyslel pro novináře.
1: Nevymyslel, Theodor Geisel to přísahal do konce života. Kdyby šel po druhé straně ulice, žádný Grinch ani kočka v klobouku by neexistovali.
0: To ne. Určitě by to vydal jindy, dobrý nápad se nestratí. Vždyť to znáš.
1: Ne, nevydal. Byl zralý na toto vzdat. Někdy rozhodují vteřiny.
0: Zítra každopádně vyndejte deštníky a teplejší bundy, podzim přituhuje.
1: 4 hodiny zprávy Čet rádia a teď jedna skvělá pecka.

0: Je 16 hodin.
1: Krásné odpoledne, tady Agátka. Zprávy Četrádia jsou tu pro vás. Co byste dnes neměli minout? Kybernetický útok ochromil francouzské supermarkety a vyřadil jim chlazení. Hnutí SPD chce zpřísnit tresty za nelegální překročení české hranice a při střelbě na francouzské škole byli zraněni ředitel i učitelka. Hnutí SPD chce zpřísnit postih za nelegální překročení české hranice občany ze zemí mimo Evropskou unii. Předseda hnutí Tomio Okamura řekl, že ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má připravit změnu, podle které by šlo o trestný čin, nikoli jen o přestupek jako dosud. Podle Okamury se úprava netýká houbařů, myslivců ani

0: občanů Evropské unie. Francouzské obchodní řetězce zasáhl rozsáhlý kybernetický útok, který vyřadil chladicí zařízení ve zhruba 150 prodejnách. Kvůli výpadku se zkazila řada čerstvých i mražených potravin a francouzská média mluví o velkých škodách. Postiženy jsou obchody sítí u Intermarché i Leclerc. Ve francouzském městě Aubagne nedaleko Marseille došlo ke střelbě na střední škole, při níž byli zraněni ředitel a jedna z učitelek. Policie zadržela podezřelého, který má být 14-letý žák školy. Na místo míří francouzský ministr vnitra i ministr školství, motiv činu zatím není znám. V prvním kole senátních voleb na Žďársku rozhodl mezi druhým a třetím místem jediný hlas. Lidovec Josef Klement tak o postup do druhého kola připravil kandidáta ODS, lékaře Radka Černého, jen těsným rozdílem. Ten teď zvažuje, zda požádat soud o přepočítání hlasů, což je podle právníků krajně výjimečná situace. Na dálnici D11 nedaleko Prahy začal v neděli odpoledne hořet autobus plný cestujících. Oheň uhasil řidič projíždějícího vozidla, který zastavil, vytáhl hasicí přístroj a situaci rychle zvládl. Nikomu se nic nestalo a autobus mohl pokračovat dál v jízdě. A teď sport. Hokejisté Pardubic porazili v repríze loňského finále extraligy vedoucí Třinec po prodloužení a připsali si cenné vítězství. Vítězný gól vstřelil Mandát, který zápas označil za důležitý pro vlastní pohodu. A na závěr dobrá zpráva z Prahy. Do Ďáblik se po letech vrátila socha Prameníka, kterou před lety někdo ukradl. Místo originálu teď stojí bronzová replika vytvořená podle díla sochaře Vladimíra Kýna z 60. let minulého století.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě jasno a 14. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 5 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Prostylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia.
1: Dopravní servis.
0: Agátka a odpolední doprava. Kde se právě stojí? Na dálnici D1 na 344. kilometru ve směru na Brno se před chvílí stala nehoda. Na silnici číslo 53 u obce Pohořelice na Brněnsku došlo k nehodě, na vozovce je překážka a provoz je nutné zvládat se zvýšenou opatrností. Na dálnici D35 na 150. kilometru ve směru na Olomouc havarovalo nákladní vozidlo, pozor na lidi na vozovce, provoz je zde výrazně omezený. Nehoda se stala také na dálnici D1 na 200. kilometru ve směru na Prahu, kde dvě osobní auta tvoří na vozovce překážku. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je třeba počítat s koncem na sjezdu Brno centrum a možnou tvorbou kolon až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez dalších omezení. Tolik situace na silnicích. Ať vám cesta hezky ubíhá, přeje Agátka.

Chtěla bych, aby se všichni lidi měli hodně rádi a aby všichni děti na celé zemi byly šťastní.

0: Krátké zprávy.
1: Agátka u mikrofonu. Tohle stojí za poslech. O čem se dnes mluví? Kybernetický útok vyřadil chlazení v stovkách francouzských supermarketů. SPD navrhuje zpřísnit tresty za nelegální překročení české hranice. Senátní volby na Žďársku rozhodují jediný hlas mezi druhým a třetím místem. Při střelbě na střední škole ve Francii byli zraněni ředitel i učitelka. Hořící autobus s cestujícími u Prahy uhasil projíždějící řidič. A teď sport hokejisté Pardubic porazili v prodloužení vedoucí Třinec.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 14 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě jasno a 14. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 5 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, v pátek mlhavo, teploty kolem 15, v sobotu zataženo, teploty kolem 11, v neděli deštivo, teploty kolem 11. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Agátka a odpolední doprava. Kde se právě stojí? Na dálnici D1 na 344. kilometru ve směru na Brno se před chvílí stala nehoda. Na silnici číslo 53 u obce Pohořelice na Brněnsku došlo k nehodě, na vozovce je překážka a provoz je nutné zvládat se zvýšenou opatrností. Na dálnici D35 na 150. kilometru ve směru na Olomouc havarovalo nákladní vozidlo, pozor na lidi na vozovce, provoz je zde výrazně omezený. Nehoda se stala také na dálnici D1 na 200. kilometru ve směru na Prahu, kde dvě osobní auta tvoří na vozovce překážku. Na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je třeba počítat s koncem na sjezdu Brno centrum a možnou tvorbou kolon až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez dalších omezení. Tolik situace na silnicích. Ať vám cesta hezky ubíhá, přeje Agátka.

0: tu sválenou bábovku si z té formy nakonec vyškrábal čím?
1: Normálně lžící vlasti. Ale dobré odpoledne z Čet rádia, za 20 minut je 5 a venku máme polojasno a 14 stupňů.
0: To je na vyhození.
1: To ne. Každopádně vím o věcech z bazaru svoje. Třeba britská kapela Pulp.
0: Myslíš devadesátky?
1: No jo. Zpěvák Jarvis Scott skrz složil hit Common People na staré dětské klávesy z bazaru za pár liber.
0: Fakt.
1: Potkal na škole bohatou holku z Řecka, která chtěla žít jako obyčejní lidi, a udělal z toho hymnu celé generace.
0: Mně ta písnička přišla vždycky hrozně otravná.
1: To bych neřekl, ten text má skvělou ironii.
0: Mně to tak nepřijde.
1: Nerozumíš britskému humoru?
0: Ale rozumím, jenže teď musím rychle běhat po obchodech a koupit zeleninu na večeři, jinak umřu hlady.
1: Vlasti v klidu. 17 hodin jsou zprávy Čet rádia a teď je čas na pořádný rytmus.

0: Je 17 hodin.
1: Dobré odpoledne u Četrádia. U mikrofonu Agátka a čerstvé zprávy. Co se děje doma i ve světě? Kybernetický útok ochromil francouzské supermarkety a vyřadil jim chlazení. Hnutí SPD chce zpřísnit tresty za nelegální překročení české hranice a při střelbě na francouzské škole byli zraněni ředitel i učitelka. V prvním kole senátních voleb na Žďársku rozhodl mezi druhým a třetím místem jediný hlas. Lidovec Josef Klement tak o postup do druhého kola připravil kandidáta ODS, lékaře Radka Černého, jen těsným rozdílem. Ten tak zvažuje, zda požádat soud o přepočítání hlasů, což je podle právníků krajně výjimečná situace. Ve francouzském městě Aubagne nedaleko Marseille došlo ke střelbě na střední škole, při níž byli zraněni ředitel a jedna z učitelek. Policie zadržela podezřelého, který má být 14-letý žák školy. Na místo míří francouzský ministr vnitra i ministr školství, motiv činu zatím není znám. Hnutí SPD chce zpřísnit postih za nelegální překročení české hranice občany ze zemí mimo Evropskou unii. Předseda hnutí Tomio Okamura řekl, že ministr spravedlnosti Jeroným Tejc má připravit změnu, podle které by šlo o trestný čin, nikoli jen o přestupek jako dosud. Podle Okamury se úprava netýká houbařů, myslivců ani občanů Evropské unie.

0: Na dálnici D11 nedaleko Prahy začal v neděli odpoledne hořet autobus plný cestujících. Oheň uhasil řidič projíždějícího vozidla, který zastavil, vytáhl hasicí přístroj a situaci rychle zvládl. Nikomu se nic nestalo a autobus mohl pokračovat dál v jízdě. Francouzské obchodní řetězce zasáhl rozsáhlý kybernetický útok, který vyřadil chladicí zařízení ve zhruba 150 prodejnách. Kvůli výpadku se zkazila řada čerstvých i mražených potravin a francouzská média mluví o velkých škodách. Postiženy jsou obchody sítí u Intermarché i F. Leclerc. A teď sport. Hokejisté Pardubic porazili v repríze loňského finále extraligy vedoucí Třinec po prodloužení a připsali si cenné vítězství. Vítězný gól vstřelil Mandát, který zápas označil za důležitý pro vlastní pohodu. A na závěr dobrá zpráva z Prahy. Do Ďáblik se po letech vrátila socha Prameníka, kterou před lety někdo ukradl. Místo originálu teď stojí bronzová replika vytvořená podle díla sochaře Vladimíra Kýna z 60. let minulého století.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě jasno a 14. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 5 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
1: Dopravní servis.
0: Dopravní servis Čet Rádia, tady Agátka. Nehoda zablokovala vozovku v ulici Hněvkovského v Brně, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. Na dálnici Dehnal u nájezdu na exitu 76 ve směru na D7 se srazila dvě nákladní vozidla, vznikla překážka na vozovce. Na silnici číslo 23 v obci zastávka na Brněnsku nehoda může bránit provozu v celé šířce vozovky. Na dálnici D56 u exitu 49, sjezd od Ostravy, havarovala dvě osobní vozidla. Na silnici číslo 57 v obci Leskovec na Vsetínsku se před hodinou staly dvě havárie osobních vozidel. Na dálnici D35 u Olomouce byla po nehodě nákladního vozidla doprava omezena, provoz v jízdním pruhu je mezitím obnoven. U Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet Rádia. Šťastnou cestu, Agátka.

0: Krátké zprávy.
1: Agátka je tu s krátkým přehledem. Pojďme na to nejdůležitější. Kybernetický útok vyřadil chlazení v stovkách francouzských supermarketů. SPD navrhuje zpřísnit tresty za nelegální překročení české hranice. Senátní volby na Žďársku rozhodl jediný hlas mezi druhým a třetím místem. Při střelbě na střední škole ve Francii byli zraněni ředitel i učitelka. Hořící autobus s cestujícími u Prahy uhasil projíždějící řidič. A teď sport. Hokejisté Pardubic porazili v prodloužení vedoucí Třinec.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně polojasno a 15, v Ostravě jasno a 14. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 5 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve středu deštivo, teploty kolem 17, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 15, v pátek mlhavo, teploty kolem 15, v sobotu zataženo, teploty kolem 11, v neděli deštivo, teploty kolem 11. A od oblohy rovnou na silnice. Následuje dopravní servis Četrádia. Četrádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Četrádia, tady Agátka. Nehoda zablokovala vozovku v ulici Hněvkovského v Brně, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. Na dálnici D0 u nájezdu na exitu 76 ve směru na D7 se srazila dvě nákladní vozidla, vznikla překážka na vozovce. Na silnici číslo 23 v obci Zastávka na Brněnsku nehoda může bránit provozu v celé šířce vozovky. Na dálnici D56 u exitu 49, sjezd od Ostravy, havarovala dvě osobní vozidla. Na silnici číslo 57 v obci Leskovec na Vsetínsku se před hodinou staly dvě havárie osobních vozidel. Na dálnici D35 u Olomouce byla po nehodě nákladního vozidla doprava omezena, provoz v jízdním pruhu je mezitím obnoven. U Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Četrádia. Šťastnou cestu, Agátka.

0: venku se udělalo polojasno, 14 stupňů a na moji starou káru svítí to podzimní slunce docela pěkně.
1: Dobrý podvečer z Czech Rádia, máme za 20 minut 6 a ty se zaskocháš.
0: Jen si říkám, že na večer u knížky je to ideální počasí, vytáhl jsem román 451 stupeň Fahrenheita od Raye Bradburyho.
1: To je o těch požárnících, co pálí knihy.
0: No jo. Hlavní hrdina Guimon tak nejdřív poslušně vypaluje domy, jenže pak mu dojde ta hrůza a schová si tajně pár svazků.
1: To je doc...
0: To bych neřekl. Je to skvělé varování před světem, kde lidi jen koukají do obrazovek a nechtějí nad ničím přemýšlet.
1: Dneska ale nikdo knihy nepálí.
0: No vidíš, lidi je často spíš ignorují, což vyjde na stejno. Bradbury to trefil už v 50. letech.
1: Tak.
0: Ten příběh je napínavý a donutí tě přemýšlet o tom, co je v životě důležité.
1: Podle mě zbytečně dramatizuješ.
0: No jo. Já si z toho stejně vezmu jen to, že u nás na zahrádce budu pálit leda tak suché listí.
1: Ty jsi nepoučitelný, bucouši. 18 hodin nabídne Czech Rádio zprávy a teď vám pustíme skvělý písničkový nářez.

Někdy každému z nás slunce zakryjou domy a přes odlesk doby proteče dlouhý čas. Všechno se ve chvíli zlomí a na rty ti padají slaný kapky z řas. Předem utichly boje, tak otevři oči, dneska je sluncem tvoje a šedomodrý nebe balancuje na klávesách štěstí. Ptáme se smím, tak dlouho až uletí. Lidi zas bloudí ulicí a mezi prsty nám protejkají životy a přes různý cesty a času tak málo je něco změnit. Slova se zachytí na rtech, prosím to sdělit. A čas prý vylečí rány a každá jizva v duši má svoji cenu. Jenže karty jsou dány a osud má právo udělat kdykoliv změnu. Někdy marně slepuju střípky štěstí a pro pocit do tváří vlepuju smích. A kolem čím dál víc sevřených pěstí a na srdci přibylo krvavých rých. Neboj, všechno zas bude dobrý, vítr mraky rozfouká ve správný čas. Rozpustí nad tebou nebe jen modrý a najdeš tu sílu to překonat zas. Uvidíš, zas bude fajn. Hlavu vzhůru, všechno to zvládneš, dokážeš překonat všechno už.

0: Je 18 hodin.
1: Vítejte u večerních zpráv Četrádia. Tady Agátka, jdeme na to. Hlavní události v Koskce. Komunální volby přinesly rekordní podíl žen v zastupitelstvech. Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Počet obětí lodního neštěstí u Džibutska dál stoupá. Podle britského deníku Financial Times varovaly západní zpravodajské služby šéfy evropských zbrojních firm, že se Rusko snaží zesílit útoky na jejich životy. Opatrnost mají zvýšit nejen velké koncerny, ale i menší zbrojovky, které proto nyní zpřísňují ochranu svých vedoucích představitelů. Letošní komunální volby přinesly do obecních zastupitelstev nejvíc žen za posledních 35 let, jejich podíl mezi zvolenými poprvé přesáhl 30%. Mírně stoupl i průměrný věk nově zvolených zastupitelů. Kompletní výsledky i podrobné srovnání jednotlivých obcí nabízí interaktivní přehled serveru irozhlas.cz. Policie na Karlovarsku pátrá po 77-letém Petru Lídlovi, který se v neděli dopoledne nevrátil z vycházky z domova pro seniory v Radošově. Muž je prošedivělý, měří zhruba 160 až 180 cm a chodí z holí, bez dokladů a telefonu. Kdokoliv ho zahlédne, může volat na bezplatnou linku 158. Počet obětí ztroskotání lodi u pobřeží Džibutska stoupl na nejméně 139 lidí, mezi nimi bylo i 15 dětí. Dalších zhruba 84 osob se podle OSN stále pohřešuje. Neštěstí se stalo při pokusu migrantů dostat se po moři do bezpečnější země. Americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou s okamžitou platností začíná platit energetické příměří, s nímž prý souhlasily obě strany konfliktu. Na síti Truth Social zároveň vyzval, aby ho nikdo neporušoval. Ukrajinský prezident Zelenský ovšem americkému serveru Axios řekl, že se o příměří dozvěděl až ze zprávy a že je to pro něj novinka. A teď sport. Hokejisté Sparty v utkání 10. kola Extraligy doma jasně

0: přehráli Vítkovice 3:0. Ve Velké Pardubické podruhé za sebou zvítězil Irský Kůň, letos to byl 10letý Valach Pájno Orders se žokejem Kejtem Michaelem Donoghuem v sedle. A na závěr dobrá zpráva pro rodiče. Univerzita Palackého v Olomouci spustila nový web Digitální rodiče, který radí, jak s dětmi mluvit o jejich životě na internetu. Stránka nabízí tipy, jak nastavit bezpečné prostředí a jak by děti měly internet vůbec používat.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze přehánky a 12 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě polojasno a 14. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 6 stupňů. Zítra v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 14 stupňů. Foukat bude slabý západní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude vysoká, citlivější z nás mohou cítit únavu, bolesti hlavy nebo horší spánek. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
1: Dopravní servis.
0: Agátka se hlásí s dopravním přehledem. Na dálnici D1 směrem na Prahu mezi 14. a 15. kilometrem došlo před chvílí k hromadné nehodě dvou vozidel. Na místě je překážka a je třeba zvýšené opatrnosti. V Brně v ulicích Hudcova a Matalova havarovalo vozidlo, pruh je neprůjezdný a probíhají záchranné práce. Na dálnici D35 směrem na Olomouc mezi 253. kilometrem se stala nehoda motocyklu, provoz je omezen. Na dálnici D11 v exitu 1 došlo k nehodě dvou osobních vozidel. U Olomouce na dálnici D35 pokračuje výstavba posledního úseku obchvatu, dokončení se plánuje do konce prosince. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Dávejte na sebe pozor, zdraví Agátka.

0: Příběh dne.
1: Představte si vor z balcového dřeva, svázaný provazy bez jediného hřebíku, který se vydává napříč nekonečným oceánem. Psal se rok 1947 a norský dobrodruh a antropolog Thor Heyerdahl měl teorii, které se vědci jen usmívali. Byl přesvědčen, že staří obyvatelé Jižní Ameriky mohli doplout až na ostrovy Polynésie dávno předtím, než se tam objevili mořeplavci z Asie. Nikdo mu nevěřil, a tak se rozhodl dokázat to jediným možným způsobem, vlastním tělem a vlastní odvahou. Se čtyřmi společníky postavil vor přesně podle starých kreseb, pojmenoval ho Kontiki po bájném slunečním bohu a vyplul z přístavu v Peru bez motoru, jen s plachtou a vírou v mořské proudy. 101 dní se plavili otevřeným oceánem, bojovali s bouřemi, žraloky i vlastními pochybnostmi, živili se rybami a deštěm. Mnozí je už odepisovali jako ztracené, rádio spojení bylo chvílemi jen tichem. Pak se jednoho rána objevila země, útesy ostrova Raroja v Polynésii, a vor s posádkou dorazil živý a zdravý. Heyerdahl tím nedokázal, že se to tak skutečně stalo, ale dokázal, že to možné bylo, a jeho kniha o plavbě později nadchla miliony čtenářů po celém světě. Z muže, kterému se smáli za jeho nápad, se stal symbol toho, že odvaha prověřit vlastní přesvědčení činem má cenu, i když věda zprvu kroutí hlavou. Někdy totiž jediný způsob, jak dokázat, že něco jde, je prostě to zkusit a nechat se unášet proudem.

0: počasí.
1: Večerní počasí na Čet Rádio. Hlásí se Agátka. Aktuálně máme polojasno, v Praze 13 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 13. V noci bude jasno a teploty klesnou na 5 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu mlhavo, teploty mezi 11 a 16 stupni, v neděli deštivo, teploty kolem 11. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tady Agátka. Než nastartujete, poslechněte si dopravu. Na silnici 23 v obci zastávka na Brněnsku došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezen v obou směrech. U obce Markvartovice na Opavsku na silnici 56 se před chvílí srazila dvě vozidla, na místě zasahují záchranné složky. U Strakonic na silnici 22 havarovalo osobní auto mimo vozovku, na místě je policie i záchranáři a probíhá vyšetřování nehody. V obci Rom na Mostecku v ulici Náměstí Republiky komplikuje provoz nehoda s překážkou na vozovce. Doporučujeme zvýšenou opatrnost. Na dálnici D1 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2. V místě je třeba počítat s koloněmi po celou dobu stavby, tedy přibližně do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Agátka.

0: Věděl jsi, že v jednom sportu jsou leváci oficiálně zakázaní a nesmí držet pálku v levé ruce?
1: To je mi novinka. Ale hlavně je dobrý podvečer z Čet rádia, za 20 minut 7 a venku máme jasných 13 stupňů, což je na projížďku mojí károu ideální.
0: Pucane, nezdržuj. Mluvím o koňském pólu, v roce 1975 tam levou ruku prostě zakázali.
1: To je přece blbost.
0: Není. Pravidla jasně říkají, že pálku musíš držet v pravé ruce, i kdybys byl čistokrevný levák.
1: A důvod?
0: Bezpečnost. Když se proti sobě řítí dva koně a každý má pálku na jiné straně, hrozí čelní srážka.
1: Ale prosím tě.
0: Fakt. Je to jako pravidlo pravé ruky v provozu, akorát na hřišti.
1: Podle mě je to jen výmluva praváků, protože leváci byli prostě lepší a poráželi je.
0: Ne.
1: No jo. Já si radši půjdu uvařit pořádné kafe a ty si tady klidně dál teoretizuj o koních.
0: Ty jsi hroznej. V 19 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a teď si dáme pořádnou muziku.

0: Tři sestry. Za starých časů žil jeden král uprostřed samých radovánek. Od rána do večera mu vyhrávala na zámku hudba a král se svými přáteli hodoval a hodoval. Nejkrásnější turnaje se konaly před zámkem a když byl král nejveselější, rozhazoval z okna zlaťáky a smál se, jak je na nádvoří sluhové lapají. Ale takové hospodaření má svůj konec. Jednou přišel král do královské pokladny a kde nic, tu nic. V pokladně si mohli myši udělat bál. Nebyl v ní ani troníček, ani grešlička, natož zlaťák. Přátelé začali krále opouštět. Jeden po druhém se vytráceli od prázdného stolu. Král posmutněl. Bez přátel, jaký to je život? Začal prodávat město za městem, vesnici za vesnicí, jen aby mohl platit hudbu, turnaje a radovánky. Nakonec mu zbyl jen malý zámeček v lese. Už nebylo co prodávat. Propustil hudebníky a sluhy, pážata i lokaje a odstěhoval se se ženou a třemi dcerami do zámečku. Ani kuchaře neměli. Královna musela sama vařit a protože neměli peníze, vařila, co se jim urodilo na zahrádce. A tak měl král 7 dní v týdnu brambory. Jednou v neděli se mu zachtělo masa. Vzal luk a šípy a že půjde do lesa a zastřelí nějakou zvěř. Do brašny si dal pár bramborů, aby neměl cestou hlad. Les kolem zámku byl hluboký a tmavý a kdo nemusel, raději do lesa nechodil. Říkalo se, že v něm bydlí zlí skřítkové a divoká zvěř. Kde pak by se chtěl dát divokou zvěří roztrhat nebo očarovat lesními duchy? Dlouho chodil král po lese a nepodařilo se mu nic ulovit. Unaven se posadil pod košatý strom, otevřel mošnu a dal se do jídla. V tom se za ním ozvalo zabručení. Vedle krále stanul na zadních tlapách obrovský huňatý medvěd a huboval lidským hlasem.
1: Jak se opovažuješ, človíčku, posadit se pod můj zamilovaný strom? Nevíš, že na tom stromě mají hnízdo moje včely? Rozluč se životem, máš ho na mále.
0: Král zbledl a prosil. Nevěděl jsem, medvěde, že sedím pod tvým stromem. Byl bych se vybral jiný, neubližuj mi. Kdybych věděl, jak odměnit, odměnil bych se ti. Jestli máš hlad, pojď a vezmi si se mnou.
1: Jen si své brambory nech, odpověděl medvěd. Když mi chceš něco dát, dej mi svou nejstarší dceru za ženu a přidám ti ještě truhlu zlata.
0: Co mohl král dělat? Slíbil.
1: Za 7 dní si pro ní přijdu.
0: Zabručel medvěd a ztratil se v houštinách. Král si ze slibu nic nedělal. Zamknu princeznu ve věži, zamknu i bránu, vytáhnu padací most, myslel si. I kdyby medvěd vlezl na nádvoří, však se klíčovou dírkou neprotáhne. Jak si král usmyslil, tak udělal. Po 6 dnech odvedl princeznu do věže a dobře za ní zamkl. 7. dne se ozvalo za raního šera v lese troubení, práskání bičem a před zámek vyjel nádherný kočár. Padací most sám spadl, brána se sama otevřela, kočár vjel na nádvoří a z kočáru vystoupil krásný mladý princ. Sotva se dotkl dveří, dveře se před ním sami odemykaly a mohl jít, kam se mu zachtělo. Princ vyběhl po schodech do věže a zamčené dveře se rozkočily. Vzal princeznu za ruku, odvedl ji do kočáru a odjel. Než se král dostal k oknu ujížděl kočár v dálce. Král viděl obláčky prachu a zaslechl hudbu a výskání, jako by se v lese slavila slavná svatba. Netušil nic dobrého, utíkal do věže, odemkl komoru a byla prázdná. Jenom na stole se třpitil stříbrný

0: Přátelé jakoby ucítili vůni pečeně, začali se ke králi sjíždět a začalo hodování bez ustání, dokud v truhle bylo zrnko zlata. Potom bylo po radovánkách. Král musel služebnictvo propustit a v kuchyni se otáčela zase královna s dcerami a vařili brambory jednou ve slupce, jednou bez slupky. Krále takové živobytí omrzelo. Zbyl mu ještě sokol i vydal se sokolem na lov. K lesu se neodvažoval. Bál se, aby se mu zase něco zlého nepřihodilo. Vypustil sokola a díval se za ním. Sokol vzlétl a zamířil tam, kam se králi nechtělo, k lesu. V té chvíli se objevil v povětří veliký orel, vrhl se za sokolem. Sokol se obrátil a zpátky ke králi, ale doletěl k němu jen o chloupek dřív než orel. Orel zatěl drápy do sokola a naráz ho usmrtil. Potom se obrátil ke králi a zvolal. Jak jsi mohl dovolit lovit v mém království? Za to tě potrestám, zaplatíš mi životem. Král se zděšeně díval na drápy obrovského orla a prosil. Ach, pusť mě, orle, nech mi život. Copak ti nestačí, že jsi mi zahubil sokola? Nepochutnal by sis na mě? Ne, ne, taková opovážlivost zasluhuje.
1: Je 19 hodin.
2: Vítejte u večerních zpráv ČT Rádia. Tady Agátka, jdeme na to. Hlavní události v kostce. Karlovy Vary mají po volbách jasnou povolební koalici. Británie viní Irán z plánovaného útoku na vojenskou základnu. Německo varuje před takzvanou stínovou válkou namířenou proti němu. Ve hlídku místku se v noci na pondělí vážně zranil 26-letý muž, který spadl z balkonu z výšky 10 metrů. Utrpěl těžké poranění hlavy a hrudníku a musel být ošetřen přímo na místě zásahu, jeho život byl v ohrožení. V Karlových Varech se po komunálních volbách dohodla nová koalice Hnutí ANO, uskupení Karlovaráci a ODS, zástupci stran o tom v pondělí podepsali memorandum. Primátorkou zůstane potřetí Andrea Pfefferková z ANO a ve svých funkcích budou pokračovat i dosavadní náměstci, koalice navíc chystá jmenovat čtvrtého náměstka. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt varoval, že jeho země dnes čelí větší hrozbě než za studené války, protože se stírají jasné hranice nepřítele. Cílem takzvané stínové války podle něj není vojenská porážka, ale politická a společenská destabilizace Německa. A proto je třeba posílit tajné služby. V pražském senátním obvodě číslo 21 se o mandát znovu utkají obhajující senátor Václav Láska a ředitel Smíchovské průmyslové školy Radko Sáblík. V prvním kole získal Láska přes 32% hlasů, Sáblík skončil druhý s více než 27%. Britský premiér Andy Burnham uvedl, že za zářijovým plánem útoku na leteckou základnu Fairford, kterou využívají i Spojené státy, téměř jistě stály iránské revoluční gardy. Teherán podezření už dříve odmítl. Britská diplomacie si kvůli kauze předvolala iránského velvyslance. A teď sport. Brankář Marek Kalina, kterému etická komise za účast na korupční kauze zakázala činnost na 20 let a uložila pokutu 500 000 korun, se rozhodl vystoupit z fotbalové asociace České republiky. Odvolací komise proto s 29-letým gólmanem přerušila dosavadní řízení, informovala asociace na svém webu. A na závěr trochu starostí o lesní zvěř. Lesníci letos kvůli suchu sklidili méně kaštanů a žaludů a tak prosí veřejnost o pomoc se sběrem na zazimování. Přispět tak mohou i děti, pro které je hledání kaštanů příjemnou podzimní procházkou.
1: Počasí.
2: Aktuálně v Praze jasno a 12 stupňů, v Brně polojasno a 13, v Ostravě polojasno a 12. V noci bude jasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Zítra v úterý

0: bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od oblohy rovnou na silnici následuje dopravní servis Četrádia. Četrádio.
1: Dopravní servis.
0: Tady Agátka. Než nastartujete, poslechněte si dopravu. Na silnici 23 v obci zastávka na Brněnsku došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezen v obou směrech. U obce Markvartovice na Opavsku na silnici 56 se před chvílí srazila dvě vozidla, na místě zasahují záchranné složky. U Strakonic na silnici 22 havarovalo osobní auto mimo vozovku, na místě je policie i záchranáři a probíhá vyšetřování nehody. Obci Rom na Mostecku v ulici Náměstí Republiky komplikuje provoz nehoda s překážkou na vozovce. Doporučujeme zvýšenou opatrnost. Na dálnici D1 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2. V místě je třeba počítat s koloněmi po celou dobu stavby, tedy přibližně do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Agátka.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Agátka, na chvilku vás vyruším zprávami. A tady jsou hlavní titulky. Karlovy Vary povede nová koalice Hnutí ANO, Karlova Ráků a ODS. V Praze 5 o senátní křeslo znovu bojují Václav Láska a Radko Sáblík. Británie obvinuje iránské revoluční gardy z plánování útoku na leteckou základnu. Německý ministr vnitra varuje před takzvanou stínovou válkou vedenou proti jeho zemi. Ve Frýdku Místku se vážně zranil mladík po pádu z balkonu. A teď sport. Brankář Marek Kalina po trestu za korupci vystoupil z fotbalové asociace.
0: Počasí.
1: A teď už k počasí. Aktuálně v Praze jasno a 12 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě polojasno a 12. V noci bude jasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu mohavo, teploty mezi 14 a 16 stupni, v neděli zataženo, teploty kolem 12. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Agátka a večerní doprava. Kde se právě stojí? V Praze došlo k nehodě v ulici Pod Lipami, kde se srazila dvě osobní auta a blokují křižovatku. Před chvílí také nehoda na Štěrboholské spojce, kde dvě havarovaná vozidla uzavřela levý jízdní pruh. V Zahrádkách na Česká Lípě hoří vozidlo přímo na silnici 9, provoz je veden se zvýšenou opatrností, probíhají odklízecí práce. Před hodinou hlásili nehodu také v Kroměříži v ulici Hulínská, kde se srazila dvě auta a vytvořila překážku na vozovce. Na silnici první třídy 35 u Mohelnice je po nehodě doprava odkloněna po objízdné trase, vyšetřování stále probíhá. U Olomouce na dálnici D35 chybí poslední úsek obchvatu, dostavba se protahuje až do konce prosince. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba. V místě je potřeba počítat s kolonami až do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik situace na silnicích. Ať vám cesta hezky ubíhá, přeje Agátka.

0: Kolik kaštanů si už letos nazbíral pro srnky v lesíku za vaší zahrádkou, Bucouši?
1: Ani jeden, protože v 19.40 po dně v lese opravdu pobíhat nebudu, i když je venku jasných 12 stupňů. Dobrý večer z Čet rádia.
0: Jenže by ses měl zapojit, lesníci totiž hlásí, že kvůli suchu mají málo žaludů i kaštanů a prosí lidi o pomoc se sběrem na zazimování zvěře.
1: Takže mám po práci místo odpočinku vyrazit s pytlem do parku?
0: Ne.
1: No tak sláva.
0: Máš tam poslat sousedovi děti? Pro ty je hledání kaštanů na podzimní procházce skvělá zábava a ještě pomůžou.
1: To jo. Jen aby mi ty děcka nevyzbírali z káry všechny šroubky, když je pošlu kolem garáže.
0: Fakt.
1: Znáš je. Ale myšlenka je to dobrá, aspoň nesedí u počítače.
0: No vidíš. Jinak v 20 hodin jsou zprávy Čet rádia. Ale ještě před nimi bych tam pustila nějaký pořádně dravý rok, ať to má večer grády.
1: To ne. Na večer se hodí spíš něco klidnějšího, pohodového, u čeho se dá vypnout hlava.
0: Zapomeň, rok vyhřívá studené večery nejlíp, tak už to tam pouštím.
1: No jo, vyhrála jsi, ale příště vybírám já.

0: je 20 hodin.
1: Krásný večer všem posluchačům. U zpráv vás vítá Agátka. Ve zprávách dnes. Karlovy Vary mají po volbách jasnou povolební koalici. Británie viní Irán z plánovaného útoku na vojenskou základnu. Německo varuje před takzvanou stínovou válkou namířenou proti němu. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt varoval, že jeho země dnes čelí větší hrozbě než za studené války, protože se stírají jasné hranice nepřítele. Cílem takzvané stínové války podle něj není vojenská porážka, ale politická a společenská destabilizace Německa. A proto je třeba posílit tajné služby. Ve Frýdku Místku se v noci na pondělí vážně zranil 26-letý muž, který spadl z balkonu z výšky 10 metrů. Utrpěl těžké poranění hlavy a hrudníku a musel být ošetřen přímo na místě zásahu, jeho život byl v ohrožení. V Karlových Varech se po komunálních volbách dohodla nová koalice Hnutí ANO, uskupení Karlovaráci a ODS, zástupci stran o tom v pondělí podepsali memorandum. Primátorkou zůstane potřetí Andrea Pfeffer-Ferková z ANO a ve svých funkcích budou pokračovat i dosavadní náměstci, koalice navíc chystá jmenovat čtvrtého náměstka. V pražském senátním obvodě číslo 21 se o mandát znovu utkají obhajující senátor Václav Láska a ředitel Smíchovské průmyslové školy Radko Sáblík. V prvním kole získal Láska přes 32% hlasů, Sáblík skončil druhý s více než 27%. Britský premiér Andy Burnham uvedl, že za zářijovým plánem útoku na leteckou základnu Fairford, kterou využívají i Spojené státy, téměř jistě stály iránské revoluční gardy. Teherán podezření už dříve odmítl. Britská diplomacie si kvůli kauze předvolala iránského velvyslance. A teď sport. Brankář Marek Kalina, kterému etická komise za účast na korupční kauze zakázala činnost na 20 let a uložila pokutu 500 tisíc korun, se rozhodl vystoupit z fotbalové asociace České republiky. Odvolací komise proto s 29-letým gólmanem přerušila dosavadní řízení, informovala asociace na svém webu. A na závěr trochu starostí o lesní zvěř v lesníci letos kvůli suchu sklidili méně kaštanů a žaludů, a tak prosí veřejnost o pomoc se sběrem na zazimování. Přispět tak mohou i děti, pro které je hledání kaštanů příjemnou podzimní procházkou.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 12 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě polojasno a 11. V noci bude jasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Pro stylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z počasí všechno. Zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Agátka.
2: Dobrý večer, Čet rádio!

Kulturní tip na večer. Dnešní večer bych vám rád doporučil geniální britskou komedii Life of Brian od skupiny Monty Python. Příběh sleduje Briana Cohena, mladíka narozeného v Judeji ve stáji hned vedle jiné, mnohem slavnější stáje, který se nechtěně stane prorokem a vůdcem davu, jenž si ho zbožťuje navzdory jeho zoufalým protestům. Film je nabitý absurdním humorem, brilantními dialogy a scénami, které se staly nesmrtelnými citáty po celém světě. Nejde o útok na víru samotnou, ale o parodii na slepé následování davu a politický fanatismus a právě proto si dílo podržuje svěžest i po desetiletích. Ocení ho všichni, kdo mají rádi inteligentní britský humor, absurditu a satiru, která nebere servítky. Je to skvělá volba pro večer, kdy chcete od srdce vypustit smích a přitom se trochu zamyslet nad lidskou povahou. Přeji vám s Čet rádiem krásný a podnětný kulturní večer.

Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás

demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě

Forbesa za 2 či za 3 pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zpaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný parta je se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha v pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nám

postroje. A ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce sedřený.

0: počasí.
1: Krásný večer. Agátka nese předpověď, tak poslouchejte. Aktuálně v Praze jasno a 11 stupňů, v Brně polojasno a 11, v Ostravě polojasno a 11. V noci bude jasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 16 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu mohavo, teploty mezi 14 a 16 stupni, v neděli zataženo, teploty kolem 12. Tolik k tomu, jak bude. Opatrujte se, Agátka.

0: Je 21 hodin.
1: Zdravím vás ve večerním vysílání. Agátka se hlásí s tím nejdůležitějším. O čem se dnes mluví? Karlovy Vary mají po volbách jasnou povolební koalici. Británie viní Irán z plánovaného útoku na vojenskou základnu. Německo varuje před takzvanou stínovou válkou namířenou proti němu. Britský premiér Andy Burnham uvedl, že za zářijovým plánem útoku na leteckou základnu Fairford, kterou využívají i Spojené státy, téměř jistě stály iránské revoluční gardy. Teherán podezření už dříve odmítl. Britská diplomacie si kvůli kauze předvolala iránského velvyslance. V Karlových Varech se po komunálních volbách dohodla nová koalice Hnutí ANO, uskupení Karlovaráci a ODS. Zástupci stran o tom v pondělí podepsali memorandum. Primátorkou zůstane potřetí Andrea Pfefferková z ANO a ve svých funkcích budou pokračovat i dosavadní náměstci. Koalice navíc chystá jmenovat čtvrtého náměstka. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt varoval, že jeho země dnes čelí větší hrozbě než za studené války, protože se stírají jasné hranice nepřítele. Cílem tzv. Stínové války podle něj není vojenská porážka, ale politická a společenská destabilizace Německa. A proto je třeba posílit tajné služby. Ve hlídku místku se v noci na pondělí vážně zranil 26-letý muž, který spadl z balkonu z výšky 10 metrů. Utrpěl těžké poranění hlavy a hrudníku a musel být ošetřen přímo na místě zásahu, jeho život byl v ohrožení. V pražském senátním obvodě číslo 21 se o mandát znovu utkají obhajující senátor Václav Láska a ředitel Smíchovské průmyslové školy Radko Sáblík. V prvním kole získal Láska přes 32% hlasů, Sáblík skončil druhý s více než 27%. A teď sport. Brankář Marek Kalina, kterému etická komise za účast na korupční kauze zakázala činnost na 20 let a uložila pokutu 500 tisíc korun, se rozhodl vystoupit z Fotbalové asociace České republiky. Odvolací komise proto s 29-letým gólmanem přerušila dosavadní řízení, informovala asociace na svém webu. A na závěr trochu starostí o lesní zvěř. V lesníci letos kvůli suchu sklidili méně kaštanů a žaludů a tak prosí veřejnost o pomoc se sběrem na zazimování. Přispět tak mohou i děti, pro které je hledání kaštanů příjemnou podzimní procházkou.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 10 stupňů, v Brně 10 a v Ostravě 10. V noci bude jasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Foukat bude slabý jižní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo počasí s Agátkou. Krásný večer.

0: Pranastika.
1: Na úterý 13. října patří jedna z obecných podzimních pranostik, která praví, že co léto nedopeče, to ří jen dopeče. A myslí se tím, že i babí léto dokáže ještě trochu pohladit teplem, než se příroda definitivně uloží k zimnímu spánku. Zítřejší obloha ale na žádné dopékání slunce nevzpomene, čeká nás totiž deštivo s teplotami od 4 do 15 stupňů. Takže spíš než opečení půjde o pěkné podzimní zahalení do kabátu a deštníku. Pranostika si tedy letos od počasí vysloužila jen schovývavý úsměv, protože místo dohřívání nás čeká svěží říjnové mrholení. I tak má ale podzimní déšť své kouzlo, zvlášť když ho sledujeme z tepla domova se šálkem něčeho horkého v ruce. Přeji vám klidný večer plný pohody a ať se vám dobře usíná, ať venku prší jak chce. Krásné sny přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Tady Agátka a čerstvá předpověď. Pojďme se na ně podívat. Aktuálně v Praze jasno a 10 stupňů, v Brně jasno a 9, v Ostravě polojasno a 10. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Prostylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu mohavo, teploty mezi 14 a 16 stupni, v neděli zataženo, teploty kolem 12. Tolik počasí. Krásný večer, zdraví Agátka z Čet rádia.

0: znovu obhajoval svou dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách nafty. Tvrdí, že jedná v zájmu Spojených států a za nedostatek paliva viní Ukrajinu. Podle svých slov dohodu uzavřel i proto, že Evropská unie dříve zaplatila Rusku za energie 250 miliard dolarů, což podle něj takzvaná falešná média zamlčují. Německá policie na žádost Polska zadržela dva turecké občany podezřelé ze žhářského útoku na stanici satelitního internetu Starlink v Polsku. Polský premiér Donald Tusk incident označil za další projev takzvané hybridní války vedené proti jeho zemi. Mezi Novou Vsí u Českých Budějovic a Českými Budějovicemi najel v pondělí večer vlak do kamení, které někdo úmyslně nastražil na kolejích. Souprava naštěstí nevykolejila a nikomu se nic nestalo. Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému, policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení. Nizozemská skupina Ahold Delhaize, která v Česku provozuje řetězec Albert, řeší bezpečnostní incident ve své počítačové síti. Firma proto preventivně odstavila některé systémy, což se projevilo i na fungování mobilní aplikace českého Alberta. Kamenné prodejny ale zůstávají otevřené bez omezení. O víkendu rozhodovali lidé v 21 českých obcích o stavbě nových větrných elektráren. Ve 20 z nich obyvatelé výstavbu odmítli, přestože referenda mohla více než zdvojnásobit kapacitu větrné energie v Česku. Odborník Martin Ander ze Svazu moderní energetiky mluví o vítězství strachu a obává se, že bez větrníků Česko zaostane. A teď sport. Obránce Slávie Tomáš Vlček před úterním zápasem Ligy mistrů v Baku označil soupeře ze Sabahu za nejslabšího v tabulce, varuje ale před podceněním. Pražané chtějí konečně ukončit dlouhé čekání na vítězství v této soutěži. A na závěr dobrá zpráva z přírody, přes Krkonoše teď táhnou na jich desítky tisíc stěhovavých ptáků. Odborníci sledují, jak se jejich trasy mění kvůli oteplování klimatu, někteří ptáci kvůli teplejším zimám zastavují mnohem dříve než dřív.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme jasno, v Praze 9 stupňů, v Brně 8 a v Ostravě 10. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. Klidný zbytek večera s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

0: Počasí.
1: Pozdní počasí u Čet rádia. Vlasta u mikrofonu, tak jak bude do rána. Aktuálně máme jasno, v Praze 9 stupňů, v Brně 8 a v Ostravě 10. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu mohavo, teploty mezi 14 a 16 stupni, v neděli zataženo, teploty kolem 12. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si, Čet rádio hraje dál, zdraví Vlasta.

0: Je 23 hodin.
1: Dobrý večer. Tady Vlasta, ještě než půjdete spát. Přehled toho, co dnes hýbalo světem. To byste dnes neměli minout. Trump znovu hájí dohodu o ruské naftě a viní z jejího nedostatku Ukrajinu, česká referenda o větrných elektrárnách vyzněla převážně proti výstavbě a řetězec Albert bojuje s kybernetickým útokem na své systémy. Německá

0: kdo úmyslně nastražil na kolejích. Souprava naštěstí nevykolejila a nikomu se nic nestalo. Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému, policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení. Nizozemská skupina Ahold Delhaize, která v Česku provozuje řetězec Albert, řeší bezpečnostní incident ve své počítačové síti. Firma proto preventivně odstavila některé systémy, což se projevilo i na fungování mobilní aplikace českého Alberta. Kamenné prodejny ale zůstávají otevřené bez omezení. O víkendu rozhodovali lidé v 21 českých obcích o stavbě nových větrných elektráren. Ve 20 z nich obyvatelé výstavbu odmítli, přestože referenda mohla více než zdvojnásobit kapacitu větrné energie v Česku. Odborník Martin Ander ze Svazu moderní energetiky mluví o vítězství strachu a obává se, že bez větrníků Česko zaostane. A teď sport. Obránce Slávie Tomáš Voček před úterním zápasem Ligy mistrů v Baku označil soupeře ze Sabahu za nejslabšího v tabulce, varuje ale před podceněním. Pražané chtějí konečně ukončit dlouhé čekání na vítězství v této soutěži. A na závěr dobrá zpráva z přírody, přes Krkonoše teď táhnou na jich desítky tisíc stěhovavých ptáků. Odborníci sledují, jak se jejich trasy mění kvůli oteplování klimatu, někteří ptáci kvůli teplejším zimám zastavují mnohem dříve než dřív.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze jasno a 8 stupňů, v Brně jasno a 8, v Ostravě polojasno a 9. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. Klidný zbytek večera s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Dobrý pozdní večer, posluchači. Tady Vlasta s poslední dnešní předpovědí. Aktuálně v Praze jasno a 8 stupňů, v Brně jasno a 8, v Ostravě polojasno a 9. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Zítra v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve středu bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až v sobotu mohavo, teploty mezi 14 a 16 stupni, v neděli zataženo, teploty kolem 12. A to je opravdu poslední dnešní předpověď. Dobrou noc a hezké sny, vaše Vlasta.

Je půlnoc. Před rádiem pokračuje. Bucifal u mikrofonu a mám pro vás noční zpravodajství. A tady jsou hlavní titulky. Trump znovu hájí dohodu o ruské naftě a viní z jejího nedostatku Ukrajinu. Česká referenda o větrných elektrárnách vyzněla převážně proti výstavbě a řetězec Albert bojuje s kybernetickým útokem na své systémy. Nizozemská skupina Ahold Delhaize, která v Česku provozuje řetězec Albert, řeší bezpečnostní incident ve své počítačové síti. Firma proto preventivně odstavila některé systémy, což se projevilo i na fungování mobilní aplikace českého Alberta. Kamenné prodejny ale zůstávají otevřené bez omezení. Německá policie na žádost Polska zadržela dva turecké občany podezřelé ze žhářského útoku na stanici satelitního internetu Starlink v Polsku. Polský premiér Donald Tusk incident označil za další projev takzvané hybridní války vedené proti jeho zemi. Americký prezident Donald Trump znovu obhajoval svou dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách nafty. Tvrdí, že jedná v zájmu Spojených států a za nedostatek paliva viní Ukrajinu.

Zdá se, že bez větrníků Česko zaostane. A teď sport. Obránce Slávie Tomáš Voček před úterním zápasem Ligy mistrů Baku označil soupeře ze Sabahu za nejslabšího v tabulce, varuje ale před podceněním. Pražané chtějí konečně ukončit dlouhé čekání na vítězství v této soutěži. A na závěr dobrá zpráva z přírody, přes Krkonoše teď táhnou na jich desítky tisíc stěhovavých ptáků. Odborníci sledují, jak se jejich trasy mění kvůli oteplování klimatu, někteří ptáci kvůli teplejším zimám zastavují mnohem dříve než dřív. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 7 stupňů, v Brně jasno a 7, v Ostravě polojasno a 8. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Dnes v úterý bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Bucipal.

0: Kolik dní ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Tak hodně štěstí.

vzal jsem všeho a uháněl ke špitálu jako o závod. V květinářství u brány neměli fialky, které měla jen tak ráda. A tak jsem vybral tu nejkrásnější růži, jakou jsem kdy viděl. Byla modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami a žluté okraje květních lístků se třpitily ve slunci.

Požádal jsem květinářku, aby růži opatřila s tuškou, na které bude napsáno Drahé N z lásky George. Pak už jsem na nic nečekal a vřítil se do nemocnice. Na oddělení, kde N ležela, měli všichni kamenné tváře a odvraceli pohled. Pochopil jsem strašnou pravdu. Přišel jsem pozdě. N ležela na lůžku a na prsou měla skřížené ruce, které mě už nikdy nepohladí. Jak jsem se nad ní naklonil, cítil jsem, že voní jako vždy fialkami, které tak zbožňovala. Vsunul jsem jí do dlaně tu růži orosenou vlastními slzami a pomodlil se za její duši.

Když jsem se po roce vrátil z cesty domů, první kroky mě vedly za N. A tam jsem to uviděl. Ačkoliv byl horký letní den, přeběhl mi mráz po zádech. Uprostřed jejího hrobu kvetla růže modrá jako nebe, protkaná bílými žilkami, až do té okraje květu se vzpytily ve slunci jako zlatá koruna na hlavě královny. A na nejvyšším výhonku byla stužka s nápisem Drahému Georgeovi z lásky N. Neodolal jsem a přičichl k tomu vzácnému keříku a zažil další šok svého života. Květy nevoněly po růžích, ale měly silné aroma kvetoucích fialek. Proč tak voní?

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý večer. V našem pravidelném přehledu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práskala. Dobrý večer. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na vaši, na naši adresu, já jsem si tady dovolil udělat stručný výběr. Mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení? Doktore, to jsou jistě závažné argumenty. Já myslím, že to nemusíte brát tak ze široka.
2: Kromě toho, já jsem vedoucí.
1: No to jistě, doktore Práskale, to víme, že jste vedoucí. Už dlouho, že? Ale já jsem myslel něco bližšího o vaší práci, o vašich problémech.
2: Televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi s despektem. A já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
1: No to bude nejlepší, ano.
2: Podívejte se, my máme štáb, jak si v televizi, který čítá CCA, tedy jak si cirka CCA, 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě
1: dneska bohužel nic.
2: Kolik přestávek ta naše televize odvysílala. To je nepoměr.
1: No, doktore Práskale, já v prvé řadě se přiznávám, já se trochu bojím. Já jsem v redakci nový, oni mě upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý. Že jak si máte spíš lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal.
2: To prosím pěkně, to je na jednoho moc, to jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste nezařazoval laskavě, to mě děsí přímo. Jinak v zásadě s vámi jistě souhlasím, přestávky jsou důležité, mají, abych tak řekl, svoji platnost, že?
0: Podívejte se, to jste mě nalil.
2: Já ne, když jsme ani spolu nikde nebyli, to není ostatně mým zvykem.
0: Vodu.
2: Vodu, kam bych vám lil vodu, co pak se malé děcko?
0: Do mlýna.
2: No to snadno.
0: Víte, ono se řekne přestávka. Ale vždyť si uvědomte její základní jaksi funkci. Co je?
2: Vám něco je, doktore?
0: Co je její základní funkcí? Její základní funkcí je odech.
2: Odech.
0: Například od 20 hodin 05 minut do remi fa. Do 21 hodin 30 minut běží napínavý film z drsného prostředí.
2: Pardon, doktore, že se osměluji, kdybyste to vzal rychleji, prosím vás, souvisleji a rychleji. Pardon, vy někam něco signalizujete? Vždyť jsem snad zase toho tolik neřekne.
0: A...

0: od 21:30
1: Jestli dovolíte, abych to rovnou sečetl. Od 21:40
0: Nám běží opět nesmírně zajímavý program.
1: Ano, to je vůbec zajímavý den, doktor.
0: Čili já mám vlastně 10 minut na to, abych jaksi ty lidi jaksi psychicky vzpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi dostal do konvice.
1: Kam to?
0: Do kondice.
1: No to musí být těžká práce, doktore. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co tomu říkají diváci, co píší. Děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Víte, zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata, něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento pořad zasloužil lepší a hlavně delší vysílací čas a více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS, manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale doktore?
0: No to mě teda potěšila, ta Bukvice.
1: Ano, to je dobře.
0: No podívejte se, my se jaksi do bu.
1: Hudry. Už mě nestrašte, doktore, raději mi řekněte ten nápad s koťaty.
0: To byl můj nápad.
1: Ano, a jak k němu došlo?
0: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit. Tak jsem s nima zatočil.
1: Chcete říct natočil.
0: No,
1: doktore, já myslím, že to byl šťastný nápad. Dokladem jsou hned další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
0: No to mě potěšila, Plošina.
1: Ano.
0: Podívejte se, my se jaksi do bubu...
1: Ano, to už tady bylo, doktor, už opravdu mě nechte na pokoj.
0: Do budoucnosti budeme snažit získat... pro naše přestávky delší vysílací časy. Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na... 10, 20, 30, narodil se prcem.

0: Já prosím, opravdu nerozumím, proč nám to říkáte, nebo...
1: Já se... V dětství jsme měli takovou říkačku a mě se to teďka vybavilo.
0: No, tak to nevadí, tak dobře, tak pokračujte, doktore, no.
1: Mám?
0: No jistě, no, co s tím, no, rychle pokračujte, prosím.
1: Je to jedno. Prskovášla, vášla, provedu.
0: V těch přestávkách samozřejmě pokračujte.
1: Chytla prska za nou.
0: Prce
1: chytí, jasnej člověk. Mě tady mě zanou. Tak mě se to vybavilo celé.
0: Ano.
1: Celé dětství.
0: Já jsem slyšel, ano. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší, pokud vím.
1: A víte, vždy vzpomínám.
0: Ne. To bych tady rozhodně nepřednášel. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstal jste u 30-minutové.
1: 30?
0: Ano.
1: 40, 50, 60 ano. Minut. Ano. To je dneska prakticky už hodina.
0: Ano, správně, to je hodina.
1: 70, 80, 120 voltů.
0: 120 minut, ne? Vám se zase něco vybavilo, ne? A co, prosím?
1: Oni mě doma předělávají elektřinu na proud.
0: Cože?
1: Z 220 na 120.
0: To je nesmysl, když tak ze 120 na 220. To je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě, ne? No co?
1: Mě předělávají síťovku takhle.
0: Z 220 na 120. A proč? No přeci vám k tomu něco řekli, přeci nepřišli do bytu s majzlíkama, ne?
1: Přišli tam s hajzlíkama.
0: A co říkali?
1: No tam ten největší hajzlík, ten říkal, že proje to tím, že snad nějak strašně žeru, nebo co.
0: Takže vám budou dodávat aspoň dietní proud. No prosím, je to možné, tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
1: 120 voltová přestávka.
0: Minutová
1: přestávka, to je jaksi dneska už ideál, jaksi nejen náš, jaksi ft, v televizi, ale i.
0: Konečně jste se našel, doktore.
1: Ale i ideál diváka.
0: Ano. Čili jestli vám dobře rozumím, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

je 1 hodina. Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. Tady Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. Se děje doma i ve světě? Ministerstvo spravedlnosti omylem odhalilo rodná čísla v novém obchodním rejstříku. Lucemburský soud zasáhl do majetku firmy ČEZ kvůli kauze Diag Human. Německá policie dopadla podezřelé ze žářství v Polsku, Varšava mluví o hybridní válce. Ministerstvo spravedlnosti kvůli chybě v programu zpřístupnilo na testovací verzi nového obchodního rejstříku rodná čísla zapsaných osob. Úřad nyní prověřuje, jak dlouho byla data veřejně dostupná a kdo se k nim mohl dostat. Na Českobudějovicku v pondělí večer narazil vlak do kamení nastraženého přímo na kolejích. Naštěstí k vykolejení nedošlo. Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému a policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení. Lucemburský soud zablokoval podíly polostátní firmy ČEZ v tamních společnostech, přes které vlastní plynárenského distributora Gasner. Důvodem je spor v kauze Diag Human, ČEZ postup označuje za nezákonný a hodlá se proti němu bránit u soudu. Americký prezident Donald Trump obhajoval svou dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dovozu nafty s tím, že je v zájmu Spojených států. Za nedostatek dodávek přitom viní Ukrajinu a tvrdí, že Evropská unie zaplatila Rusku za energie stovky miliard dolarů. Německá policie na žádost Polska zadržela 2 turecké občany podezřelé z žářského útoku na stanici satelitního internetu Starlink. Polský premiér Donald Tusk incident označil za další projev tzv. Hybridní války vedené proti jeho zemi. A teď sport. Fotbalista Slávie Tomáš Voček před úterním zápasem Ligy mistrů v Baku ocenil příběh soupeře z ázerbájdžánského klubu Saba, kterému se jen několik let po založení podařilo probojovat do elitní soutěže. Pražané přitom v zápase usilují o to, konečně ukončit dlouhou

0: Divadlo Noc.
1: No, buďte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
2: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
1: Je tak, to je ale náhoda, já už vás dneska jednou viděl.
2: Neříkejte.
1: No jo, ale vy jste to nebyl.
2: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
1: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
2: No jo, já vám taky necejtím nohy.
1: Jo, co říkáte?
2: Ale říkám, že necejtím nohy, víte?
1: A máte nějakou rýmu, nebo co?
2: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
1: Jo, jako, že bolej, aha, takhle, jo. Jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
2: v poradní kance.
1: Poradní kance i na kopci, no.
2: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
1: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
2: No a co bych měl vědět?
1: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
2: Vy jste v rozvodu?
1: V rozvodovodovým,
2: no tak to já ani nevím.
1: No jo.
2: No jo.
1: A víte s kým? S mojí manželkou.
2: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
1: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanapy.
2: Myslíte, jako od stolu a od lože?
1: Od jaký od lože?
2: Myslím, jako že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od, postele.
1: Je to od lože, no, tak jo. My máme doma i kanapy, víte.
2: No jo, no tak samozřejmě. No a s čí vlastně vinný je ten rozvod?
1: No s manželčiny, to víte z mý, ne. To víte, ženská a rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
2: No jo, no jo, no jo.
1: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
2: Jo.
1: Xiong hai fu, hung ce cheng, ping xiong tai.
2: No jo, no jo. A co to jako znamená?
1: Co?
2: Co jako znamená to čínský přísloví?
1: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský... Víte, já čínsky neumím, že jo?
2: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
1: No něco takového to bude asi, že jo?
2: No,
1: co jiného by to mělo být, že
2: jo? No, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
1: No jo, tak to víte, že bych se pro nic a nic nechal rozvíct,
2: no,
1: že jo?
2: No,
1: ale to už se nedalo vydržet,
2: prosím,
1: víte.
2: No. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
1: Mně,
2: to
1: jo.
2: Mezi váma nehraje.
1: No tak tady vidíte, co lidi nažvaní,
2: no, jo,
1: taky.
2: No jo, tak já
1: nevím, ale... nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
2: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
1: Já, že jsem si vzal, no, proto, jo. Že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
2: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
1: No jo, lidi, říkali, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
2: Vaše manželka žádlí?
1: Žádlí, no představte si žádlí.
2: Jděte. No. A to žádlí jako bezdůvodně.
1: Co?
2: Jestli žádlí bezdůvodně.
1: Bezdůvodně?
2: Jo.
1: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
2: Tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
1: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
2: Jo.
1: Vášnivě jsem políbil.
2: No.
1: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
2: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
2: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
1: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, že jo?
2: A na co si stěžuje? Vaši...
1: Furt si na něco stěžuje.
2: Děte.
1: Pořád, no. Pořád.
2: A na co například?
1: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
2: Děte.
1: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
2: Podívejte se, pane Carbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Na jeri, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
2: Prosím vás, 10
1: Hennessy? Na uklidnění jsem si musela 10 Hennessy. No, tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
2: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
1: Ale chce na mě pořád jen peníze.
2: Peníze?
1: Peníze, nic než peníze.
2: Jděte.
1: Moře peněz na mě chce pořád.
2: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
1: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal.
2: Podívejte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
1: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodíte například celý noc jenom po hospodách, no.
2: Vaše paní... Po hospodách?
1: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
2: Jděte.
1: No jo.
2: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
1: Ale ne, ona mě hledá.
2: Dívejte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
1: U mě, jo?
2: Já?
1: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
2: Ale no tak,
1: já vám to vůbec
2: Carbo,
1: vyprávím.
2: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
1: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je a má je, tak co, no.
2: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
1: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
2: No.
1: Já za to nechci vůbec nic.

já nechci, aby si smyslela, že každý je takový jako já. Ale láska se z lidí pomalu vytrácí, a proč bych měl věřit právě tobě? Není to ode mne fér, a já to už dávno vím. Přesto nevěřím, že právě tahle noc pro nás dva v životě něco znamená. Snad se to všechno jednou změní, ale proto se teď na

jsou 2 hodiny. Dobrou noc, dámy a pánové. Bucifal u mikrofonu, město spí, ale zprávy čet rádia nikdy. Ve zprávách dnes. Ministerstvo spravedlnosti omylem odhalilo rodná čísla v novém obchodním rejstříku. Lucemburský soud zasáhl do majetku firmy ČEZ kvůli kauze Diag Human. Německá policie dopadla podezřelé ze žářství v Polsku, Varšava mluví o hybridní válce. Na Českobudějovicku v pondělí večer narazil vlak do kamení nastraženého přímo na kolejích, naštěstí k vykolejení nedošlo. Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému a policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení. Německá policie na žádost Polska zadržela 2 turecké občany podezřelé z žářského útoku na stanici satelitního internetu Starlink. Polský premiér Donald Tusk incident označil za další projev tzv. Hybridní války vedené proti jeho zemi. Lucemburský soud zablokoval podíly polostátní firmy ČEZ v tamních společnostech, přes které vlastní plynárenského distributora Gasnet. Důvodem je spor v kauze Diag Human, ČEZ postup označuje za nezákonný a hodlá se proti němu bránit u soudu. Ministerstvo spravedlnosti kvůli chybě v programu zpřístupnilo na testovací verzi nového obchodního rejstříku rodná čísla zapsaných osob. Úřad nyní prověřuje, jak dlouho byla data veřejně dostupná a kdo se k ním mohl dostat. Americký prezident Donald Trump obhajoval svou dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dovozu nafty s tím, že je v zájmu Spojených států. Za nedostatek dodávek přitom viní Ukrajinu a tvrdí, že Evropská unie zaplatila Rusku za energie stovky miliard dolarů. A teď sport. Fotbalista Slávie Tomáš Voček před úterním zápasem Ligy mistrů v Baku ocenil příběh soupeře z ázerbájdžánského klubu Saba, kterému se jen několik let po založení podařilo probojovat do elitní soutěže. Pražané přitom v zápase usilují o to, konečně ukončit dlouhé čekání na vítězství v letošním ročníku soutěže. A na závěr něco ze světa přírody. Přes Krkonoše v těchto dnech přelétají desítky tisíc stěhovavých ptáků na cestě do teplejších krajů. Odborníci upozorňují, že kvůli měnícímu se klimatu někteří ptáci svou dlouhou cestu kvůli dostatku potravy zastavují dříve než dříve. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 6 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 4 stupňů. Dnes v úterý pak bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 15 stupňů. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Bucifal.